0: Čuljok je po Novákové a Schmidtovi už třetím maďarským prezidentem v novodobé historii, který svůj mandát nedokončil. Tým FIFA na ochranu před obtěžováním smazal během mistrovství světa v Severní Americe přes 7 milionů nenávistných a urážlivých příspěvků. Jde o 14-násobný nárůst oproti minulému šampionátu v Kataru. Zvláštní jednotka zkontrolovala celkem 53 milionů komentářů a více než 1000 nejzávažnějších hrozeb předala policii. Tento masivní nárůst útoků částečně souvisí i s rozšířením turnaje, na kterém se odehrálo o 40 zápasů více než v roce 2022. Další vlnu nenávistných zpráv navíc fotbalová federace očekává kolem dnešního finále mezi Španělskem a Argentinou. Zpočátku má být polojasno, od západu pak postupně přibude oblačnosti, objeví se déšť a bouřky, místy i silné. Odpoledne ale bude od západu srážek ubývat a později také oblačnosti. Naměříme na západě Čech 17 až 21 stupňů, jinde v Čechách do 25 a ve Slezsku až do 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Radio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Do Česka se vrátí silné bouřky. Doprovázené mají být silnými nárazy větru a menšími kroupami. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu s nízkým stupněm nebezpečí platí pro většinu území s výjimkou severozápadní poloviny Čech pro nedělní den. V západní části zasaženého území na Vysočině a v části Jihomoravského kraje začne varování platit od 11 hodin dopoledne a potrvá do 16 hodin. Na východě republiky je pak výstraha vyhlášená od 15 do 19 hodin. Meteorologové zároveň upozorňují, že na jižní Moravě stále přetrvává vysoké riziko vzniku a šíření požárů, a to kvůli suchu a vysokým teplotám. A teď zajímavost. Češi začali k Jaderskému moři masivněji jezdit už na konci 19. století za Rakouska-Uherska. A to hlavně díky nové železnici z roku 1873 a rozmachu lázeňství. Podle balkanisty Miroslava Kouby stála u zrodu tohoto turismu proměna rybářské vesnice Opatia v luxusní středisko. Češi na Jadranu vyžadovali domácí komfort, včetně české kuchyně, a po založení Čedoku v roce 1920 se začali řídit prvními knižními průvodci. Ty tehdy cestovatelům doporučovali přibalit si kvůli malárii chinin nebo kokain, radili jim nemluvit kvůli poválečným náladám německy, a po jejich trasách dodnes na místě zůstalo turistické značení od Klubu českých turistů. Jindřichův Hradec znovu láká na vlastní pivo. Začalo se vařit v tamním zámeckém pivovaru ze 16. století, který desítky let chátral a před 15 lety ho poničil požár. Přestavba národní kulturní památky vyšla město na více než 500 000 korun. Pivo Jindra můžou návštěvníci ochutnat v pivovarské restauraci Smetana. Provozovatel a investor Oliver Dlouhý říká, že začínají nejtradičnějším pivním sortimentem.
2: Desítkou, dvanáctkou klasika a apou už se vlastně vaří, ale nebo dokonce i zraje. Ale budeme zkoušet i různý speciály, budeme zkoušet nízkostupňový piva, budeme zkoušet nealko, uvidíme, co bude lidem chutnat.
1: Pivo se v zámeckém pivovaru začalo vařit po téměř 60 letech. Radnice měla při hledání provozovatele podmínku, aby jeho jméno bylo spojené s městem, proto má název Jindra. Plzeň chystá 5 velkých parkovacích domů, vydá za ně stovky milionů korun, stát budou hlavně na sídlištích.
3: Poté, co město před 2 týdny otevřelo 3podlažní objekt Atom na největším sídlišti Lochotín pro 173 aut za 115 milionů korun, dokončuje 8patrovou stavbu na Světovaru, zprovozní se v září. Ke konci se blíží také příprava parkovacích domů na sídlištích Vinice a Bory. Další velký dům vyroste nad Zoo, Dinoparkem a amfiteátrem, a druhý, zatím největší, až pro 1000 aut, u centrálního autobusového nádraží poblíž centra. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Česká tenistka Karolína Muchová podstoupila týden po svém wimbledonském finále menší operaci a bude muset vynechat srpnový turnaj v Torontu. 29-letá světová šestka o zákroku informovala na Instagramu s tím, že rekonvalescence potrvá několik týdnů, ale vše proběhlo v pořádku. Bližší detaily k operaci ale nespecifikovala. Aktuální vicemistryně Wimbledonu, která v napínavém domácím finále podlehla Lindě Noskové, tak bude muset odložit svůj plánovaný debut na prestižní srpnové tisícovce v Kanadě. Zpočátku bude v neděli polojasno, od západu pak postupně přibude oblačnosti a objeví se déšť a bouřky, místy i silné, odpoledne ale bude od západu srážek ubývat a později také oblačnosti. Naměříme na západě Čech 17 až 21 stupňů, jinde v Čechách do 25 a ve Slezsku až do 30 stupňů Celsia. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám ty šíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: jsou ty šípy příliš nezraní. Malé šípy tuhou září a ty cítíš.
1: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
2: Je to trest, trest, že tě vůbec znám. Máš úsměv manekýny z magazínu, který léta odbírám. Je to šok, šok, že mě ráda máš. Jak jsem vyrozuměl z psaníček tvých, co mi posíláš. Já se k tobě dívko nehodím, dlouho spím a do diskoték

jsem muzikant, tak na kytaru tu trnkám. A zítra zas budu jinde hrát. Už mi prostě není 20 let, hraju blues, blues dnes naposled. A pak budu muset dál odkráčet jak stín. Je to trest, trest, že tě vůbec znám. Máš úsměv manekýny z magazínu.

muzikant, tak na kytaru tu drnkám. A zítra zas budu jinde hrát. Už mi prostě není 20 let.

0: Začínají zprávy a u nich zdraví Honza Varga. Chystaný přechod na výpočet podpory na bydlení podle 77 okresů v rámci nové superdávky lépe zohlední regionální rozdíly v cenách nájmů. Podle analýzy Park Research ale státu u menších regionů chybí dostatek robustních dat pro správné nastavení limitů. U početnějších rodin v menších okresech hrozí, že se cenové stropy budou počítat z příliš malého vzorku domácností, což může vést k ročním výkyvům nebo ke zkreslení cen kvůli spekulantům s chudobou. Nedostatek dat už dříve způsobil paradox, kdy měli mít větší rodiny nižší limity než menší domácnosti, což museli poslanci narychlo opravit pojistkou. Ministerstvo práce sice obavy odmítá s tím, že jeho data vycházejí ze 100 tisíců dávek, analytici ale přesto doporučují jako stabilnější řešení rozdělení okresů do 6 cenových pásem. U řeky Jihlavy se zabydluje 40 sislů. Novým domovem jim jsou nory u Ivančic na Brněnsku. Právě tam je totiž vypustili ochránci přírody. Teď už se musí množit sami. Podle Jitky Matoušové z Agentury ochrany a přírody by to mělo fungovat.
1: Máme dobré zkušenosti s tím, když takhle jakoby posilujeme ty lokality, tak když vlastně vypustíme takhle nějakých 20 až 30 zvířat 2 roky po sobě, tak se nám to na několika lokalitách jako hodně osvědčilo, že potom nám ta takhle z těch desítek prostě to narostlo v těch dalších letech třeba na stovky zvířat.
0: Ohrožené sisly budou ochránci před zimou vykrmovat, aby zvládli zimní spánek. Zabrat ale musí i samotná zvířata, budou totiž potřebovat vyhrabaný systém nor. Češi znovu objevují krásy slovenských Vysokých Tater. Míří tam ponejvíce vlastními auty, pak už se spoléhají na tamní elektrické vlaky.
2: Tatranská elektrická železnice spojuje Poprad se Starým Smokovcem a Štrbským Plesem. Dále míří také do Tatranské Lomnice a takzvaná Zubačka, rovněž do Štrby. Teď je tam hodně plno. Slyšel jsem především slovenštinu, polštinu, češtinu, ale mimo jiné také němčinu a dokonce vlámštinu. Hostuje tu celá spousta, co se týče historie dopravy tady ve Vysokých Tatrách, tak ta začala na elektrické bázi už v roce 1908. Jan Čada, Rádio Impuls, Vysoké Tatry.
0: Maďarský prezident Tamáš Šuliok podepsal kontroverzní novelu ústavy, čímž předčasně skončil jeho 5letý mandát, ze kterého neodsloužil ani polovinu. Ústavní změnu prosadil nový premiér Péter Maďar, jehož strana disponuje v parlamentu většinou a který Šulioka dlouhodobě označoval za loutku bývalého režimu Viktora Orbána. Podle novely se také transformuje ústavní soud a mění pravidla pro poslanecké mandáty. Zatímco končící prezident krok označil za porušení právního státu a expremiér Orbán varoval před vládní své vůlí, premiér Maďar oznámil, že pravomoci hlavy státu dočasně přebírá předsedkyně parlamentu a nový prezident bude zvolený do 30 dnů. Šuliok je po Novákové a Schmidtovi už třetím maďarským prezidentem v novodobé historii, který svůj mandát nedokončil. Tým FIFA na ochranu před obtěžováním smazal během mistrovství světa v Severní Americe přes 7 milionů nenávistných a urážlivých příspěvků. Jde o 14-násobný nárůst oproti minulému šampionátu v Kataru. Zvláštní jednotka zkontrolovala celkem 53 milionů komentářů a více než 1000 nejzávažnějších hrozeb předala policii. Tento masivní nárůst útoků částečně souvisí i s rozšířením turnaje, na kterém se odehrálo o 40 zápasů více než v roce 2022. Další vlnu nenávistných zpráv navíc fotbalová federace očekává kolem dnešního finále mezi Španělskem a Argentinou. Zpočátku má být polojasno, od západu pak postupně přibude oblačnosti, objeví se déšť a bouřky, místy i silné. Odpoledne ale bude od západu srážek ubývat a později také oblačnosti. Naměříme na západě Čech 17 až 21 stupňů, jinde v Čechách do 25 a ve Slezsku až do 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

4 ráno, nebo víc. Jsem z hůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí. Tady mou nápadnou růž. Dnes mě soudí.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hára zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Hrajeme vám slovensky každou hodinu na rádiu Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 5.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Do Česka se vrátí silné bouřky. Doprovázené mají být silnými nárazy větru a menšími kroupami. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu s nízkým stupněm nebezpečí platí pro většinu území s výjimkou severozápadní poloviny Čech pro nedělní den. V západní části zasaženého území na Vysočině a v části Jihomoravského kraje začne varování platit od 11 hodin dopoledne a potrvá do 16 hodin. Na východě republiky je pak výstraha vyhlášená od 15 do 19 hodin. Meteorologové zároveň upozorňují, že na jižní Moravě stále přetrvává vysoké riziko vzniku a šíření požárů, a to kvůli suchu a vysokým teplotám. A teď zajímavost. Češi začali k Jaderskému moři masivněji jezdit už na konci 19. století za Rakouska-Uherska. A to hlavně díky nové železnici z roku 1873 a rozmachu lázeňství. Podle balkanisty Miroslava Kouby stála u zrodu tohoto turismu proměna rybářské vesnice Opatia v luxusní středisko. Češi na Jadranu vyžadovali domácí komfort, včetně české kuchyně, a po založení Čedoku v roce 1920 se začali řídit prvními knižními průvodci. Ty tehdy cestovatelům doporučovali přibalit si kvůli malárii chinin nebo kokain, radili jim nemluvit kvůli poválečným náladám německy, a po jejich trasách dodnes na místě zůstalo turistické značení od Klubu českých turistů. Jindřichův Hradec znovu láká na vlastní pivo. Začalo se vařit v tamním zámeckém pivovaru ze 16. století, který desítky let chátral a před 15 lety ho poničil požár. Přestavba národní kulturní památky vyšla město na více než 500 000 000 korun. Pivo Jindra můžou návštěvníci ochutnat v pivovarské restauraci Smetana. Provozovatel a investor Oliver Dlouhý říká, že začínají nejtradičnějším pivním sortimentem.
2: Desítkou, dvanáctkou klasika a apou už se vlastně vaří, ale dokonce i zraje jedenáctka. Ale budeme zkoušet i různý speciály, budeme zkoušet nízkostupňový piva, budeme zkoušet nealko, uvidíme, co bude lidem chutnat.
1: Pivo se v zámeckém pivovaru začalo vařit po téměř 60 letech. Radnice měla při hledání provozovatele podmínku, aby jeho jméno bylo spojené s městem, proto má název Jindra. Plzeň chystá 5 velkých parkovacích domů, vydá za ně stovky milionů korun, stát budou hlavně na sídlištích.
3: Poté, co město před 2 týdny otevřelo 3podlažní objekt Atom na největším sídlišti Lochotín pro 173 aut za 115 milionů korun, dokončuje 8patrovou stavbu na Světovaru, zprovozní se v září. Ke konci se blíží také příprava parkovacích domů na sídlištích Vinice a Bory. Další velký dům vyroste nad Zoo, Dinoparkem a amfiteátrem a druhý, zatím největší, až pro 1000 aut u centrálního autobusového nádraží poblíž centra. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
1: Česká tenistka Karolína Muchová podstoupila týden po svém wimbledonském finále menší operaci a bude muset vynechat srpnový turnaj v Torontu. 29-letá světová šestka o zákroku informovala na Instagramu s tím, že rekonvalescence potrvá několik týdnů, ale vše proběhlo v pořádku. Bližší detaily k operaci ale nespecifikovala. Aktuální vicemistryně Wimbledonu, která v napínavém domácím finále podlehla Lindě Noskové, tak bude muset odložit svůj plánovaný debut na prestižní srpnové tisícovce v Kanadě. Zpočátku bude v neděli polojasno, od západu pak postupně přibude oblačnosti a objeví se déšť a bouřky, místy i silné, odpoledne ale bude od západu srážek ubývat a později také oblačnosti. Naměříme na západě Čech 17 až 21 stupňů, jinde v Čechách do 25 a ve Slezsku až do 30 stupňů Celsia. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Když zámečník má v erbu klíč, tak zahradník má zem

když obchodník má v erbu král. Tak trosečník má z

a na něm kříž. Ale co bych asi já erbu měl mít? Jsem starý klaun.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 6.
1: Začínají zprávy a u nich zdraví Honza Varga. Chystaný přechod na výpočet podpory na bydlení podle 77 okresů v rámci nové superdávky lépe zohlední regionální rozdíly v cenách nájmů. Podle analýzy Park Research ale státu u menších regionů chybí dostatek robustních dat pro správné nastavení limitů. U početnějších rodin v menších okresech hrozí, že se cenové stropy budou počítat z příliš malého vzorku domácností, což může vést k ročním výkyvům nebo ke zkreslení cen kvůli spekulantům s chudobou. Nedostatek dat už dříve způsobil paradox, kdy měli mít větší rodiny nižší limity než menší domácnosti, což museli poslanci narychlo opravit pojistkou. Ministerstvo práce sice obavy odmítá s tím, že jeho data vycházejí ze 100 000 dávek, analytici ale přesto doporučují jako stabilnější řešení rozdělení okresů do 6 cenových pásem. U řeky Jihlavy se zabydluje 40 sislů. Novým domovem jim jsou nory u Ivančic na Brněnsku. Právě tam je totiž vypustili ochránci přírody. Teď už se musí množit sami. Podle Jitky Matoušové z Agentury ochrany a přírody by to mělo fungovat.
2: My máme dobré zkušenosti s tím, když takhle jakoby posilujeme ty lokality, tak když vlastně vypustíme takhle nějakých 20 až 30 zvířat 2 roky po sobě, tak se nám to na několika lokalitách jako hodně osvědčilo, že potom nám ta takhle z těch desítek prostě to narostlo v těch dalších letech třeba na stovky zvířat.
1: Ohrožené sisly budou ochránci před zimou vykrmovat, aby zvládli zimní spánek. Zabrat ale musí i samotná zvířata, budou totiž potřebovat vyhrabaný systém nor. Češi znovu objevují krásy slovenských Vysokých Tater. Míří tam ponejvíce vlastními auty, pak už se spoléhají na tamní elektrické vlaky.
3: Tatranská elektrická železnice spojuje Poprad se Starým Smokovcem a Štrbským Plesem. Dále míří také do Tatranské Lomnice a takzvaná Zubačka rovněž do Štrby. Teď je tam hodně plno. Slyšel jsem především slovenštinu, polštinu, češtinu, ale mimo jiné také němčinu a dokonce vlámštinu. Hostuje tu celá spousta, co se týče historie dopravy tady ve Vysokých Tatrách, tak ta začala na elektrické bázi už v roce 1908. Jan Čada, Rádio Impuls, Vysoké Tatry.
1: Maďarský prezident Tamáš Šuliok podepsal kontroverzní novelu ústavy, čímž předčasně skončil jeho 5letý mandát, ze kterého neodsloužil ani polovinu. Ústavní změnu prosadil nový premiér Péter Maďar, jehož strana disponuje v parlamentu většinou a který Šulioka dlouhodobě označoval za loutku bývalého režimu Viktora Orbána. Podle novely se také transformuje ústavní soud a mění pravidla pro poslanecké mandáty. Zatímco končící prezident krok označil za porušení právního státu a expremiér Orbán varoval před vládní své vůlí, premiér Maďar oznámil, že pravomoci hlavy státu dočasně přebírá předsedkyně parlamentu a nový prezident bude zvolený do 30 dnů. Šuliok je po Novákové a Schmidtovi už třetím maďarským prezidentem v novodobé historii, který svůj mandát nedokončil. Tým FIFA na ochranu před obtěžováním smazal během mistrovství světa v Severní Americe přes 7 milionů nenávistných a urážlivých příspěvků. Jde o 14-násobný nárůst oproti minulému šampionátu v Kataru. Zvláštní jednotka zkontrolovala celkem 53 milionů komentářů a více než 1000 nejzávažnějších hrozeb předala policii. Tento masivní nárůst útoků částečně souvisí i s rozšířením turnaje, na kterém se odehrálo o 40 zápasů více než v roce 2022. Další vlnu nenávistných zpráv navíc fotbalová federace očekává kolem dnešního finále mezi Španělskem a Argentinou. Zpočátku má být polojasno, od západu pak postupně přibude oblačnosti, objeví se déšť a bouřky, místy i silné. Odpoledne ale bude od západu srážek ubývat a později také oblačnosti. Naměříme na západě Čech 17 až 21 stupňů, jinde v Čechách do 25 a ve Slezsku až do 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Hezké nedělní ráno, naladili jste si Český impuls, Vladě Jaroš s vámi za mikrofonem a teď je čas otevřít tu následující hodinu hodně veselé na téma svatba. Petr Spálený a Stáňa, ta se dnes vdává. Dobré ráno.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co viděl.

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama tého

pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, máte.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by mělo 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič

0: diferenciál, sytič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, lumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy připnuty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojist musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit před rozjetím, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jiný vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat...
1: Naladili jste si Český impuls, za chvíli už Helena Vondráčková, Růže kvetou dál v rámci našeho letního kina. Teď se vydáme také kouknout na náš program, který dneska nás čeká. Máme Česko rádi, pořad, který vysíláme v 10.30 a ve 14.30. Hanna Kracíková se bude věnovat různým turistickým značkám. Pokud máte zkušenosti s turistikou v zahraničí, určitě nám dáte za pravdu, že značení u nás je dobré, že na ní můžeme být hrdí. Tohle téma rozebereme právě v pořadu Máme Česko rádi a koukneme, když už jsme u zahraničí, i na cestování s Jirkou Kolbabou. Budeme cestovat po Spojených státech, věnovat se konkrétně San Francisku. Poslouchejte nás ve 13 hodin 30 minut.
2: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.
3: Kdo bloudíš sám a sám, dlažbou mě.

0: hezké ráno, sledujeme také naše víkendové hlasování i to, co píšete. Konkrétně se dneska bavíme a celý víkend o tom, kde jsou lepší prázdniny, jestli doma nebo za hranicemi, a vy nám píšete. Stanislav napsal kdekoliv, protože díky internetu všude hraje český impuls. Agi píše doma a Eva Tesařová napsala, celý život jezdím po vlasti a letos bych jela zase a jedu, ale kdybych na to měla, tak bych za hranice na dovolenou určitě zajela taky. Děkujeme i vám, Evo, a pište nám i vy ostatní, jak to máte vy, jsou lepší prázdniny u nás, v zahraničí, nebo máte rádi obě verze. Facebook českého impulzu a teď už nám hraje kapela Olympic, ty slzy dávno vpila tráva.
1: Už v dětství mýval jsem ten svízel,

0: Hezké vstávání, Vládě Jaroše s vámi i v nedělní ráno, za chvíli Michal David, zabitej čas, teď ještě informace o počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku polojasno, na západě se pak postupně obloha zatáhne, bude zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami, místy i bouřkami. Odpoledne a večer od západu ale srážky budou ustávat a pak také oblačnosti. Naměříme v západní polovině 17 až 21 stupňů, jinde v Čechách až 25 a na Moravě a ve Slezsku až 30 stupňů Celsia.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Hezké ráno, naladili jste si Český impuls, je teď čas na první nedělní hudební dvojici a budou to blonďaté písničky, poslouchejte a pojďte si je společně s námi užít. Naďa Urbánková, blonďák s červenou bugatkou a také Flamengo s Karlem Kahovcem, poprava blond holky.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

Panďák s červenou Bugatkou, kterého jsme také zařadili do naší první hudební dvojice. Máme odehráno, chystáme na 7. nejnovější zprávy. Počkejte si na nejdůležitější informace od nás i ze světa, neboli zprávy důležité pro život. Dalibor Janda, Tisíckrát krásnější, nás doprovodí blíže k 7. hodině. Vladě Roš přeje dobré ráno.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlasky tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
3: Dobré ráno. Pražský okruh mezi Slivencem a Řeporyjem je od večera zavřený. Důvodem je plánovaná demolice dvou nadjezdů v ulicích k Austisu a k Zadní Kopanině. Uzavírka by měla trvat ještě 4 hodiny. Nadjezdy nahradí silničáři novými mosty, pod nimiž bude možné rozšířit okruh ze 4 na 6 jízdních pruhů. Stávající mosty by to neumožnily. Ministerstvo zdravotnictví chystá novinku. Náročnější onkourologickou péči chce přesunout výhradně do specializovaných center. Menší nemocnice by tak nově nemohly operovat nádory močového měchýře, prostaty nebo třeba ledvin. Rezort to zdůvodňuje zvýšením kvality péče a redukcí nevyužívaných lůžek. Proti nápadu se bouří nejen nemocnice v regionech, ale také jejich zřizovatelé, kterými jsou zpravidla kraje. Počet obětí dvou zemětřesení ve Venezuele roste na více než 5100. Zraněných zůstává stejně zhruba 17 tisíc. Oznámil to předseda venezuelského parlamentu Rodriguez na síti X. Dvě zemětřesení o síle přes 7 stupňů zasahla v červnu především sever Venezuely. Nejméně jednu oběť a 5 zraněných si vyžádali ruské noční údery na Kyjev, informuje o tom vojenská zpráva Metropole. Starosta města Vitalij Kličko už dříve oznámil, že byl zasažen vícepodlažní obytný dům a na místě zasahují záchranáři. Podle ruské verze stanice BBC jsou hlášeny údery v nejméně 5 kyjevských čtvrtích. Fotbalový šampionát v Americe vrcholí. Dnešní finále v New Yorku se odehraje mezi Španělskem a Argentinou. Ostře sledované utkání přinese historickou premiéru. Vůbec poprvé zápas v poločase přeruší obří hudební show. Novinka ale budí silné emoce. Pokračuje americká reportérka Hedvika Miller.
4: Finálový zápas doprovodí 25-minutová hudební show po vzoru amerického Super Bowlu. V zákulisí se mluví o vystoupení Shakiry, Madony nebo korejské skupiny BTS. Nově se objevilo jméno Justina Biebera. Podle řady expertů i fanoušků jde o nežádoucí amerikanizaci tradičního fotbalu, která může narušit sportovní tempo celého finále. Mnozí a hlavně mladší lidé ale krok vítají. Vedle sportovního dramatu se těší na uvolnění a velkolepou zábavu. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
3: A dodám i počasí na dnešek. Zpočátku bude polojasno od západu, ale přijdou mraky a déšť, aby se k večeru znovu vyjasnilo. Teploty na západě Čech vyšplhají na 17 až 21 stupňů, jinde v Čechách do 25 a nejtepleji bude na Moravě. Tady naměří i 29 stupňů Celsia. Hezkou neděli přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Krásné nedělní vstávání, posloucháte Rádio Český impuls. Vladě Jaroš s vámi dál za mikrofonem a teď už si hrajeme opět česky. Další česká písnička, která stojí za vaši pozornost, jak jste poznali Vítězslav Vávra a Citronová holka, jak nám to krásně začíná. Přihodilo se to jednou v neděli.

0: Dnes na Českém impulzu.
1: Hezké nedělní, většinou propršené ráno, ale třeba se to k vám ještě nedostalo. Vladě Jaroš s vámi za mikrofonem. Pokračujeme za chvíli s českou písničkou a pozvánka na dnešní naše vysílání. A to třeba na cestování s Jirkou Kolbabou. Budeme se pohybovat po Spojených státech, věnovat se konkrétně San Francisku. A to ve 13 hodin 30 minut. Hrát vám budeme také country, folk a trampské písničky. To bude mezi 19. a 20. hodinou. A vysílat budeme i nejlepší scénky Alexandra Hemaly, tedy konkrétně můžete v 16.15 slyšet Milana Pitkina z ansáblu Ivana Mládka, který se pokusí vyrovnat s minulostí, potažmo se seznamy spolupracovníků tajné policie. Čeká nás učebnicový příklad toho, čemu říkáme medvědí služba, a ještě třeba další scénka. Dámy, jestli máte někdy pocit, že vás partner neposlouchá, tak omyl, jenom se musí ptát na správné věci, a pro malý vzor se rozhodla Ludmila Pichová. Jestli pak pohne Josefem Hlinomazem, uslyšíte právě taktéž mezi 16. a 17. výběr těch nejlepších scének u nás na Českém impulzu.
0: Letní kino promítáme na rádiu Český

Dobré nedělní ráno, naladili jste si Český impuls, dobře jste udělali, máme pro vás spoustu nádherných českých písniček, ale také naše víkendové hlasování, o kterém rozhodujeme už od soboty. A není to jenom o hlasování, ale také se ptáme přímo konkrétně a vy nám píšete. Jasné otázky, řešíme, kde jsou lepší prázdniny, jestli doma u nás v Čechách, anebo za hranicemi. Hlasuje se, ale taky, jak jsem říkal, už píšete komentáře, tak si přečteme zase ty nejnovější. Libor Zukal píše, ani tak nezáleží na tom, kde, ale s kým. Je tady ještě také Vlasta, který píše Gran Canaria. No panečku, tam je to jasné zahraničí. Jan Honzík, tehdy jsem je neměl rád, ale nejlepší byli vždycky s rodiči a sestrou ve starých splavech. Honzo, tam jsem taky jezdil, to je vlastně, a dlouho jsem tam nebyl, Máchovo jezero, je to tam kousíček, že jo, jestli to dobře pamatuju, tak staré splavy, to je taky úžasné místo. Ještě tady píše Oli Krčková, my jezdíme hlavně po Evropě. Doma jen takové výlety, které zvládneme na den, a chalupy v Jeseníkách. Pořád je co poznávat. Jezdíme především bez cestovky. Je dobré umět anglicky, i když překladače jsou. A ještě jeden pohled, Libu napsala, u nás je krásně v každém koutě, na horách i u vody. Ale když to přepočtu, pořád vychází dovolená v zahraničích levněji. A to tedy vám musím dát zapravdu, já už jsem to taky jednou počítal a říkal jsem si, že to je zvláštní, ale opravdu to tak někdy je. Je. Stejně jako ten příběh, když někdo nebo nějaká má něco s jedním pánem.

0: Zavře oči, všechno bude fajn. Za chvíli zpívá Janek Ledecký, Žentur, všechno bude fajn. Konkrétně takhle žijeme českou muzikou za pár chvil. Díváme se také na počasí. Z počátku dnešního dne bude polojasno, v západní polovině Čech postupně i jinde oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy čekáme bouřky i silné. Odpoledne i večer bude od západu ubývat srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty v západní polovině Čech okolo 21 stupňů, jinde v Čechách okolo 25.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Krásnou neděli, dobré vstávání a připravená je další česká písnička, tentokrát se Impulzovic krabičky. Lucie Vondráčková jako herečka bude komentovat svoji hereckou kolegyni i vlastně pěveckou, tedy Lucie Vondráčková a její pohled na saxanu.
1: Lucie Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Petru Černockou určitě všichni dobře znáte, ale málo kdo ví, že je to velká milovnice zvířat a můžu vám říct, že vždycky, když najde nějaký opuštěný koťátko, tak si ho vezme k sobě. Takže tady je saxána, která miluje zvířata.

0: Dobré ráno, Český impuls, Iva Horáková připravuje zprávy na 8 hodinu. Za chvíli si je poslechnete, do té doby ještě spoustu českých písniček stíháme. Třeba kapelu Olympic 8. den, nebo za necelou minutu Viktor Sodoma, Žárlivý kakadu.
1: Co se ti stalo?
2: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
3: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
2: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
3: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
2: Tak to se podívám. www.orlink.cz.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivý, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečno pod paží. Můj Bože, krásnou tak, že to láno.

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slečna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Vy pláčete, pane? To ne, to já nechtěla, to ne. A sedněte si ke mně. Napijte se. Pak on bude líp. Fakt? Líp, líp, líp.

0: Český impuls. Zprávy v 8.
1: Dobré ráno. Olověná zástěra při rentgenu bude pasé. Lékaři od této ochrany pacienta před zářením totiž ustupují. Nové poznatky ukazují, že její přínos je minimální a v některých případech může pacientovi dokonce uškodit. Přesto ji část lidí stále očekává a její absence v nich vyvolává nejistotu, jak píšou Novinky.cz. Lékaři přestávají používat olověné zástěry při rentgenu, protože moderní technologie výrazně snížily dávky záření. Použití ochranných zástěr může paradoxně zhoršit kvalitu snímku. Například 10-hodinový mezikontinentální let vystaví člověka srovnatelné nebo dokonce i vyšší dávce záření než několik rentgenových snímků hrudníku. Výrobce zmrzliny slaví. Jejich prodeje byly totiž v posledních dnech naprosto mimořádné. Důvodem je na některých místech až tropické počasí. Mluvčí rozvozové společnosti Volt Tomáš Kubík říká, že zmrzlina táhne hlavně o víkendu.
2: Během vlnvedr stoupl zájem o toto ledové osvěžení rovnou na dvojnásobek a vůbec nejvíce objednávek jsme evidovali v neděli.
1: Kubík přidává i zajímavost, vůbec největší zmrzlinovou objednávku vytvořil zákazník v Praze, kurýr mu přivezl 44 prémiových zmrzlin v Kelímcích za skoro 9 000 korun. Policisté pátrají po vězni na útěku. 46-letý Josef Hybek, odsouzený za majetkovou trestnou činnost, včera odjel na kole z nestřeženého pracoviště v Oráčově na Rakovnicku. Má výrazné tetování v podobě takzvaných rukávů. Fotku hledaného najdete na policejním webu. Po 3/4 roce pro vás máme o další tip na výlet víc. Otevřela se totiž rozhledna na vrchu Libín u Prachatic. Od loňského podzimu byla nepřístupná kvůli rekonstrukci. Vstup na rozhlednu je zatím zdarma. Barbora Krejčíková postupuje v Atenách po druhé během měsíce do finále turnaje WTA. V semifinále česká tenistka porazila nejvýš nasazenou dánku Klaru Tausonovou, páteční přemožitelku Sary Bejlek. 30-letá Krejčíková si dneska zahraje o 9. titul ve dvouhře proti domácí Marii Sakariové. A dodám i počasí. Dneska bude zpočátku polojasno, od západu ale přijdou mraky a déšť, i když k večeru se opět vyjasní. Naměříme 17 až 21 stupňů Celsia, na Moravě i 29. Hezkou neděli přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Další radosti už přichází v zápětí. Vítejte tady u nás. Český impuls taky už teď u vás prší. Napište nám klidně kde, komunikujte s námi. WhatsApp 734 787 981. Petra Janů, dobré ráno.
4: Proč

0: Dnes na Českém impulzu.
1: Hezké ráno, sledujeme, co se dneska děje v našem programu. Pojďte to vysledovat s námi. Pořád máme Česko rádi v 10 hodin 30 minut a ve 14.30 tak se Hanna Kracíková bude věnovat turistickým značkám. A pokud chodíte, máte zkušenosti s turistikou, tak víte, že u nás to značení je v pořádku. Máme být právem na co hrdí, ale pokud jste měli i tu zkušenost se zahraničím, tak víte, že to není tak úplně ideální. Tohle téma rozebereme právě v pořadu Máme Česko rádi a televizní tipy Alexandra Hemaly nám řeknou, na co bychom se měli kouknout v televizi ve 12 hodin 30 minut a také v 17.30.
0: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

Někdo hráčí kráčet v brnění, má na něm rádoby erb. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné erb.

nesnesu a prchnul do lesu. Žádný ženich nemá R, kdo nemá R, ztratí charakter.

Český impuls s vámi, dokola chodili Jiří Krampol, Iva Janžurová, Honza Čenský, Královské reggae a díváme se taky na naše víkendové hlasování. Vy rozhodujete o tom, jak dopadne naše téma. Ptáme se vás kvůli dovolené, protože 2/3 Čechů vyrážejí o prázdninách do zahraničí a stejný počet lidí si udělá dovolenou také doma. Jak to máte vy, kde jsou lepší prázdniny podle vás, jestli doma nebo za hranicemi? Hlasuje se a taky komentuje u nás na Facebooku Českého impulzu. Čteme si další vaše komentáře. Dívám se tady na vzkaz od Niky. Natali Polakovič napsala Itálie, tak tady to je jasný vzkaz pro zahraničí. Dívám se na Stanislava, píše kdekoliv, protože díky internetu všude hraje Český impuls. Ano, tak to je taky dobrý komentář. Naďa Bulíčková píše kdekoliv, když jsou s vámi ti správní lidé, ale je dobré poznat taky život a prostředí jinde. Člověk aspoň něco okouká, něčemu se přiučí a má srovnání. Všechno je dobrá zkušenost a taky si pak člověk spoustu věcí uvědomí. A František Plachý to napsal hezky vlastně takovou hláškou pana doktora z filmu Vesničko má středisková u nás. Vždyť to je úplná zahrádka. I takhle se na to dá koukat. Napište nám na Facebook Českého impulzu, jak to máte vy.

0: Za chviličku pokračujeme. Český impuls, Věra Špinarová. Vydáme se s ní na silnice Bílá Java 250. A co říká dnešní předpověď? Zpočátku bude polojasno v západní polovině Čech a postupně i jinde oblačno až zataženo. Občasný déšť nebo přehánky, teď po ránu většinou hodně prší. Místy se objevují i bouřky, počítejte s tím občas i během dne. Teploty na západě Čech budou okolo 21 stupňů, jinde v Čechách okolo 25.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Hezké ráno, posloucháte Rádio Český impuls. Další hudební dvojice je tady, budeme se soustředit na bratislavskou liru. Tohle jsou vítězové bratislavské liry, ty nám teď budou zpívat. Václav Neckář, který vyhrál soutěž v roce 1981 a Karel Černoch, který vyhrál v roce 1969. Takhle úspěšní, slavní a naprosto úžasní vítězové bratislavské liry.
1: Hudební dvojice
2: Anet, jako vejce vejci.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Modré sklíčko, rozbité vázy ze tvých zřízení.

Václav Neckář jako další vítěz bratislavské Liry, o tom byla tahle hudební dvojice. Za chviličku dál žijeme českou písničkou, protože hrajeme jenom české písničky let 60., 70. i 80. a už za 11,5 minuty dorazí do studia Iva Horáková, přinese nejnovější zprávy.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Dobré ráno. Do českých věznic proudí méně odsouzených. Ve srovnání s loňským rokem asi o 2%. Přispívá k tomu trestní reforma, která od letošního roku zmírnila postihování opakovaných drobných krádeží a taky neplacení výživného. České věznice jsou přesto zaplněné přibližně ze 97%. Vládní koalice považuje některé změny za příliš benevolentní a chce část trestů opět zpřísnit. Po prázdninách chce ministr s opozicí jednat také o snížení věkové hranice trestní odpovědnosti. Například za vraždu by mohlo jít dítě do vězení už od 13 let. Teď začíná trestní odpovědnost v 15 letech. Děti na prázdninách bychom měli pořádně hlídat. Číhají na ně nebezpečí jak v reálném, tak digitálním světě. Přehled bychom měli mít především o tom, jak naši potomci tráví volný čas. Pokračuje reportér Michal Ransdorf.
2: V létě ho totiž mají naši potomci víc než dost a s odhalením případných problémů nám nepomůžou učitelé nebo asistenti ve školách. Národní koordinátorka prevence násilí ve společnosti Kateřina Bilohlávková řekla, že největší nebezpečí hrozí dospívajícím.
3: Protože rodiče mnohdy myslí, že děti vlastně už nic nepotřebují, ale je potřeba, aby jsme eliminovali riziko, že bude sedět celý den a celou noc u počítače, scházet se v nákupních centrech.
2: Predátoři často číhají na různých digitálních platformách, třeba u počítačových her, odborníci radí si s dětmi zkusit hru zkrátka zahrát. Děti můžou ohrozit i jejich samotní rodiče, na což upozorňuje expertka na prevenci kyberkriminality Tereza Faladová.
4: Nezveřejňovat jakákoliv citlivá místa toho dítěte nebo i fotky v plavkách, fotky poloobnažených dětí, ale i různé pozice, kdyby to tomu dítěti mohlo být za pár let nepříjemné. Třeba na nočníku, kde mají neštovice, kde mají různé ksichtíky.
2: Co se totiž na internetu jednou objeví, už nikdy nezmizí.
1: Ministerstvo zdravotnictví chystá novinku. Náročnější onkourologickou péči chce přesunout výhradně do specializovaných center. Menší nemocnice by tak nově nemohly operovat nádory močového měchýře, prostaty nebo třeba ledvin. Rezort to zdůvodňuje zvýšením kvality péče a redukcí nevyužívaných lůžek. Proti nápadu se bouří nejen nemocnice v regionech, ale také jejich zřizovatelé, kterými jsou zpravidla kraje. Pražský okruh mezi Slivencem a Řeporiem je od večera zavřený. Důvodem je plánovaná demolice dvou nadjezdů v ulicích k Austisu a k Zadní Kopanině. Uzavírka by měla trvat ještě 2 hodiny. Nadjezdy nahradí silničáři novými mosty, pod nimiž bude možné rozšířit okruh ze 4 na 6 jízdních pruhů. Do velké ceny Belgie Formule 1 dnes z prvního místa na startu vyjede lídr šampionátu Kimi Antonelli. Spolu s 19-letým Italem se postaví v 15 hodin do přední řady Nizozemec Max Verstappen. Antonelli vyboj Bojoval 6. pole position v sezóně i v kariéře. Rodák z Boloni zaútočí v dnešním závodě na 6. letošní vítězství. A závěrem počasí. Dneska naměříme 17 až 21 stupňů. To bude pro západ Čech, jinde v Čechách až 25, na Moravě dokonce 29. Zpočátku bude polojasno, od západu ale přijdou mraky a taky déšť, aby se k večeru znovu vyjasnilo. Hezký den přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Hezkou neděli, posloucháte Český impuls. Najednou jsme se octli v nedělním dopoledni. Vítejte, máme před sebou ještě polovinu víkendu, tak netřeba se stresovat, pokud v pondělí musíte do práce. Pokud ne, tak si udělejte taky program podle svého. Ať je vám prostě dobře, v naší společnosti teď zpívá Pavel Vítek.

bez tebe jsem přízrak pouhý, chybí mi Julia, ach, moje Julia, Julia. Horké moře vítr zdáli, šeptá mi Julia.

A nyní, kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy, tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka posádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Amadeo Kozy,

Jirka Maliny, zástupce elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Dále proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Doma pojistky nám je předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky.

0: Marcela Holanová nám dělala radost. Teď na Českém impulzu. Já jsem tvá stála, za chvíli pokračujeme. Otevře naše letní kino, budeme hrát písně z filmu Medvídek, Jsi jako dlouhý most, anebo Rebelové, jo, Třešně zrály. Na to se těšte, řešíme ale také naše víkendové hlasování a téma, kde jsou lepší prázdniny, jestli doma nebo za hranicemi, jak to máte. Vypadá to, že to je zatím tak půl na půl, dva tábory. Pavel třeba napsal, jsem na slapech, chystám se na co randu, tady je to pro mě naprosto super. Věra píše, důležité není kde, ale s kým. A Marie, já si nejlíp odpočnu doma, i v zahraničí je hezky, ale tam se já neumím uvolnit, jako u nás v Čechách. Všude dobře, doma nejlíp asi, napsala. A František Plachý tady ještě píše, kdekoliv. A Vlasta píše konkrétní místo, to je Gran Canaria. Jan napsal u maminky, tak záleží ještě, kde maminka bydlí. No a Romana má taky zajímavý pohled, to je jedno, hlavně někam vypadnout. Napište nám taky na Facebook Českého impulzu, jak to vnímáte vy, jestli je lepší dovolená v Česku nebo v zahraničí.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Lídnout interpreta, co se jmenuje Arnošt Pátek, ano, za chvíli Sny o tygří lady, další česká písnička. Díváme se i na počasí, z počátku dnešního dne bude polojasno, na západě Čech a postupně i jinde oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky, místy čekáme bouřky, nejvyšší teploty okolo 25 stupňů.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.

let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě ten

0: na Českém impulzu zase příště, v dalších českých hitech to zase příště znamená za minutu. Těšte se na třeba Jitku Zelenkovou, Život je čaroděj, nebo Stanislava Procházku, Celá škola už to ví. A Iva Horáková chystá nejnovější zprávy na 10. hodinu už za čtvrt hodinky.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Co se ti stalo?
4: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
5: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
4: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
5: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
4: Tak to se podívám. www.orlink.cz.

0: Český impuls. Zprávy v 10.
1: Dobré dopoledne. Petr Pavel promluví ke své případné kandidatuře příští rok. Rozhodnutí o tom, zda bude znovu kandidovat na nejvyšší ústavní funkci, prezident oznámí podle svých slov ve vhodném čase. Pavel to řekl v debatě na festivalu Colors of Ostrava. V tuto chvíli je podle něj ještě brzy. Prezidentské volby budou v Česku zhruba za rok a půl. V červnu v rozhovoru pro server Seznam zprávy Pavel uvedl, že ho spory s vládou kvůli složení delegace na summit NATO v Ankaře motivují k tomu, aby se o hrad ucházel znovu. Vězni z plzeňských borů vyrábějí součástky do letadel. Díly pro Airbusy i Boeingy vznikají na moderních CNC strojích přímo za zdmi věznice. O práci je podle reportérky Kláry Fajstové veliký zájem.
2: Provoz v hotelu Hvězda, jak se borské káznici přezdívá, funguje ve dvousměrném režimu. Do práce pro soukromou firmu je zapojeno téměř 150 osob ve výkonu trestu. Vězni vítají možnost při výdělku. Přesto na borech v současnosti pracuje 363 lidí z přibližně 1100 odsouzených a vazebně stíhaných. Zájem je větší, ale v březnu ukončila činnost společnost, která roky zaměstnávala trestance v kovovýrobě v hale hned vedle věznice. Ta je teď prázdná.
1: Národní park Podyjí obnovil naučnou stezku v okolí Popic u Znojma. Turistům představí 58 druhů stromů, keřů a lián typických pro tamní krajinu. Zároveň nabídne moderní způsob poznávání přírody prostřednictvím panelu a QR kódu s rozšiřujícími informacemi. V Norsku stále dohašují rozsáhlý požár ve městě Drammen. Hasiči plameny ještě nemají plně pod kontrolou. Dosud zničili 100 bytových jednotek. Podle norských médií je to nejrozsáhlejší požár v obytné oblasti v zemi od druhé světové války. Úřady zatím nehlásí pohřešované ani oběti. A míříme k fotbalovému večeru. Od 9 hodin nás totiž čeká největší sportovní událost planety. Alespoň to tak vidí fanoušci fotbalu. Ve finálovém zápase mistrovství světa se utká Argentina se Španělskem. A přidám i počasí. Dneska čekáme polojasno, od západu ale přijdou mraky a déšť, k večeru se ale vyjasní. Teploty na západě Čech 17 až 21 stupňů, jinde v Čechách až 25, na Moravě naměří i 29. Dobré dopoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Posloucháte Český impuls, hezké dopoledne. Vladě Jaroš zůstává ještě 60 minut s vámi. Iva Horáková donesla zprávy a teď Heidi Janků, sláva bláznivým nápadům. Pozor na nachytávky v tomto partnerském vztahu. Pojďme si je poslechnout.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Stařičký autobus

platí, tak to je domov můj, tak to je domov můj. Já žila hodně snů a poznala jsem svět. Už je to hodně dnů, už je to hodně let, co vítr všecko smet a zůstala jen

chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří,

dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení

0: Když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: Posloucháte Český impuls.

0: Krásné nedělní dopoledne, posloucháte Český impuls, dnes televizní tipy Alexandra Hemaly uslyšíte ve 12 hodin 30 minut a také v 17.30 a budeme cestovat s Jirkou Kolbabou po Spojených státech, konkrétně se věnovat San Franciscu a to ve 13 hodin 30 minut. Teď opět otevírá naše kino, tady je Marta Kubišová.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Už za chvíli na Českém impulzu budeme hrát z pohádky Princové jsou na draka, jestli to nebude láska. Teď už se věnujeme cestování, a to po Česku, protože máme Česko rádi. Hana Kracíková se bude věnovat teď turistickým značkám. Pokud máte zkušenosti s turistikou v zahraničí, určitě mi dáte za pravdu, že na značení u nás můžeme být právem hrdí. Tedy kde se u nás objevily první turistické značky a kdo pak je namaloval?
1: Máme Česko rádi.
2: Na úvod by se slušelo povědět, kdy se začaly značky v české a moravské přírodě objevovat a co znamenají.
3: Dobrý den. Tak u nás první síť vznikla v Beskydech. Začala s tím pohorská jednota Radhošť v roce 1884. To byly ještě značky tvarové, na jaké můžete narazit třeba v Chorvatsku.
2: To si pamatuju, místo barev tam mají třeba kolečka, dvě kolečka, trojuhelníčky nebo srdíčka. A jakou úlohu se hrál při budování sítě značek u nás Klub českých turistů? Myslela jsem, že ten je u nás a začal malovat.
3: Maloval a vymýšlel, a to velmi organizovaně. Jen o pár let později než u Radhoště. První značení se objevila u Štěchovic a Svatojánských proudů, ale tyhle nejstarší značky už dnes neuvidíte. Skvělá je totiž Štěchovická přehrada.
2: A to dělení značek.
3: Jakési hlavní cesty jsou červené, třeba dálkové nebo hřebenové trasy a další, také vysoké úrovně modré. Křižují je žluté a zelené a hlavní fígl je v tom, že se nemají křížit trasy stejných barev.
2: No tak to já bych určitě nevypočítala a turisté by podle mých cest zabloudili. Myslíte, že bych stačila aspoň na obnovování značek?
3: To nevím, podle toho, jak jste na tom se zručností. Kromě přetírání proužku byste se neměla totiž zranit pilkou. Značkaři mají totiž za úkol také upravit okolí, aby na značku bylo vidět, a to obnáší třeba krácení rozbujelé zeleně.
2: Kdo vůbec dneska značky maluje?
3: Jsou to především dobrovolníci z řad Klubu českých turistů za příspěvek na cestu a za svačinu. A jací to jsou nadšenci, dokládá i to, že pro ně o moc záživné výlety nejde. Tahají barvy na jaře a na podzim, je jim zima na ruce. Musí vyznačit oba směry a, jak jsem říkal, upravit okolí a očistit kameny nebo kmeny a ploty, kde se později značka prostě vytvoří.
2: Mirku, ještě mě napadá, počítá někdo, kolik se spotřebuje na obnovování značek barvy?
3: Jistě, vždyť se musí objednávat a hlavně platit. Ročně je to zhruba tuna.
2: Které barvy se nejvíc potřebujete? Bílé se na okraji, že jo?
3: No tak to by si člověk myslel, že bílé, ale ku podivu ne. Nejvíc se spotřebuje hnědé. Tou se totiž musí přetírat značky, které už neplatí, ty, které se ruší a podobně.
2: Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: cestou, ne cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: se nám blíží 11. hodina. Iva Horáková donese nejnovější zprávy. Než se rozloučíme, tak ještě jedna hudební dvojice, kterou teď si užijeme, a pojí je jednoduchá věc. Rok 1978, tedy rok vzniku Petra Janů Motorest v tomto roce, a v roce 78 také vznikl velký hit Měla na očích brýle, zpívá Karel Zich.
1: Hudební dvojice
2: a NEP. Dva jsou víc než jeden.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 11.
1: Dobré dopoledne. Do českých věznic proudí méně odsouzených ve srovnání s loňským rokem asi o 2%. Přispívá k tomu trestní reforma, která od letošního roku zmírnila postihování opakovaných drobných krádeží a neplacení výživného. České věznice jsou přesto zaplněné přibližně ze 97%. Lyžařské centrum Špindlerů v Mlýnce rozšiřuje. Mimo sezonu buduje novou lanovku i sjezdovku. O investicích mluví ředitelský areálu René Hroneš.
2: Už nám stojí základní podpěry, stojí nám spodní stanice lanovky. Zároveň probíhají přípravy na pokládání zasněžovacích systémů do nových sjezdovek. A už v nadcházející sezóně se tak lyžaři sjedou na sjezdovce přehradní a na sjezdovce lesní k nové lanovce, kterou se vyvezou z prostoru parkoviště P1 na Hromovku.
1: Nová lanovka ve Špindlerově Mlýně bude lyžaře přepravovat po 6 lidech. Cyklista v Beskydech nezvládl jízdu z kopce. Ve vážném stavu leží v nemocnici. 37-letý muž jel z kopce po cestě od turistické chaty ve Starých Hamrech. Zřejmě vjel do příkopu. Po pádu skončil ležet na zemi v bezvědomí. V Kroměříži se rozdávají náborové příspěvky. Ve výši 90 až 150 tisíc korun mají pomoci sociálním službám. Peníze služby nabízejí kromě dalších benefitů zdravotním sestrám, ošetřovatelům a dalším pracovníkům. Podmínkou poskytnutí náborového příspěvku je práce na minimálně poloviční úvazek a upsat se v pracovním poměru alespoň 5 let. Rusko provedlo dosud největší útok balistickými raketami na Kyjev. Na síti X to uvádí ukrajinský ministr zahraničí Sibiha, podle kterého Rusko vyslalo zhruba 40 střel. Útok si vyžádal mrtvé i zraněné. Údery zasahly nejméně 5 kyjevských čtvrtí. A přidám i počasí. Dneska čekáme zpočátku polojasno, od západu ale mraky a déšť, nicméně k večeru se znovu vyjasní. Teploty na západě Čech vyšplhají na 17 až 21 stupňů, jinde v Čechách až 25. Na Moravě naměří i 29. Hezké dopoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Neděle 19. července po 11. hodině. Krásné dopoledne přeje Ludvík Pospíšil. A tohle je první písnička ode mě, to je naše věc, duet Ivety Bartošové a Michala Davida.

0: Na Českém impulzu hrajeme české písničky 60. až 80. let a navíc celé prázdniny promítá naše letní kino. Za chvíli písničku z filmu Hvězda padá vzhůru zpívat bude Karel Gott, písničku Domů k nám. Komik Milan Pitkin se opře do seznamu spolupracovníků tajné policie. No, vzhledem k tomu, že pan Milan je komik, tak to bude samozřejmě tomu odpovídat. Poslouchejte ve čtvrt na pět, o víkendu nabízíme výběr toho nejlepšího z vysílání Alexandra Hemaly, tedy scénky a vtipy na Českém impulzu.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

ať se vrací hejna ptačí z teplých krajin do svých korun stromů. Ať se vrací dítě plačíc, je to vždycky prýma návrat, je

0: Víkendový program Českého Impulzu, neděle 19. července. Kde jsou lepší prázdniny? Doma nebo za hranicemi? Na to se vás ptáme o tomhle víkendu a vy hlasujete na našem Facebooku a nebo WhatsAppku na čísle 734 787 981. Budeme rádi, když taky přidáte svůj hlas. No a když už jsme u toho cestování, tak na tenhle víkend, respektive na neděli, jsme připravili písničky z cest. Další přijde krátce po 11:30.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: A holubicím dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců, na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Na Českém impulzu máme takovou cestovní neděli. V našem tématu ve víkendovém hlasování se vás ptáme na cestování a navíc jsme vybrali kolekci písniček z cest. Další dozněla, tohle byla Blátivá cesta, Helena Maršálková, Pacifik. No a před námi už Palo Habera, písnička Lásko ztracená, zpívat bude Václav Neckář, připravena je písnička z Impulzovic krabičky.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Co se ti stalo?
3: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
4: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
3: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
4: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
3: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
1: Palo Habera uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
5: Láska ztracená, alebo ztracená česky, jeden z posledných velkých hitov Vaška Neckářa. Tuším, že je to z roku 1986. Mne sa na Vaškovi a jeho spolupracovníkovi Otovi Petřinovi páči, že dávali pesničkám veľmi, veľmi zaujímavé aranžmá a zvuk ich nahrávok je naozaj dodnes veľmi dobrý. Počujete, že je to nielen pekná pesnička, ale že je za tým ukrytý aj kus poriadneho remesla, ktoré preveril čas. Dnes už o Neckářovi veľmi nepočujem, ale to, čo urobil spolu so skupinou Bacilli na prelome 70. a 80. rokov, to bolo na svoju dobu veľmi, veľmi dobré.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
2: Dobrý den. Zlín možná zažije další evakuaci, ovšem rozhodne vítr, který může doprovázet očekávané odpolední bouřky. Pokud bude foukat silně, hasiči evakuují okolí hořící výškové budovy ve Zlíně. Před dvěma dny takto evakuovali asi 20 lidí. Sílu větru hasiči nadále měří s pomocí zařízení Českého hydrometeorologického ústavu. Rozsáhlý požár budovy se sklady a kancelářemi hasiči likvidují už 11. den. Trosky objektu, který se minulý týden na dvou místech zřítil, stále prolévají vodou. Pohonné hmoty v poslední den státní regulace zdražují. Od pátku ceny naturalu vzrostly na některých místech zhruba o korunu, u nafty ještě výrazněji. Analytici očekávají, že paliva budou v příštím týdnu dál zdražovat, zejména nafta, která by mohla překonat 40-korunovou hranici a brzy být dražší než benzín. Most dokončil celkovou obnovu betonového památníku. Ten připomíná dělnické stávky z let 1920 a 1932. Monumentální stavbě, která je na městském hřbitově, se přezdívá podkrušnohorský Stonehenge. Pokračuje reportér Dušan Valenta.
3: Betonový monument připomínající lidské osudy, tak popisují unikátní památník sami Mostečané. Jde totiž o volně přístupný velký kruh s betonovými pilíři. Roky všechno chátralo, beton se drolil, okolí a přístupové schodiště zarůstalo plevelem. Mostecký magistrát teď díky penězům za útlum těžby, které posílá Evropská unie, nechal celý památník opravit. Stálo to 11 milionů.
2: Záchranáři v Českých Budějovicích pátrají od rána ve Vltavě v centru města po muži. Ten měl skočit z dlouhého mostu. Našli zatím jen jeho osobní věci. Američané zahájili novou sérii úderů na Irán, oznámilo to oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě. Spojené státy tím chtějí potrestat Teherán za smrt dvou amerických vojáků v Jordánsku, kteří zahynuli při pátečních iránských útocích. Kuvajt radši aktivoval protivzdušnou obranu. A přidám i počasí. Na zítřek bude slunečno, přehánky se objeví hlavně na horách a na severu. Večer se ale mraky rozpustí a pršet přestane. Teploty zítra vyšplhají mezi 18 a 23 stupňů, na jihu Moravy až k 25. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Dobrou chuť k nedělnímu obědu, 3 minuty po 12. hodině. Tohle je první polibek a skupina Brutus a já.

0: České písničky 60. až 80. let, tak to je program Českého impulzu. Právě dospívala Iveta Bartošová a Michal David. No a před námi je písnička z našeho letního kina. Taky to bude duet, ale tentokrát čistě pánský. Petr Kotvald, Standa Hložek a písnička V pohodě z filmu Slunce, seno, jahody. Máme tady neděli 19. července, svátek slaví Čeněk. No a co večer dává televize? To prozradí televizní tipy a Alexander Hmala přesně v 12:30. Na Českém impulzu.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Nedělní program Českého Impulzu je cestovní, protože léto je časem cestování a proto pro vás vybíráme písničky z cest. Další najdete v našem programu mezi 14:30. No a právě teď už se podíváme na to, co večer dává televize. Prosíme, Sašu.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Nestává se tak často, aby o diváka sváděli boj na hlavních televizních kanálech dva docela si podobné české filmy. Oba jsou, jak se patří, romantické a možná i veselé. Ten na ČT1 napsal a natočil Patrik Hartl a už knihu nazval Prvok, Šampon, Tečka a Karel. To jsou také přezdívky hrdinů, což jsou kamarádi již od školy. Po letech se setkávají a zjišťují, že jejich životy dostaly docela jinou podobu, než jakou si na škole předse vzali. A tak se snaží dohnat nedohonitelné. O čtveřici kamarádů si můžete nechat vyprávět ve 20:10 na ČT1. Ovšem, pokud jste eroticky závislí, pak musíte stůj co stůj na Primu, kde o 5 minut později začíná Pánský klub. Tady se na terapii schází právě muži tímto, někdo by řekl postižený, jiný zase požehnání. Ať tak či tak, náhoda svede dohromady nesourodou pětici, která by se zřejmě v normálním životě nikdy nepotkala. Jak bude probíhat jejich léčení a o tom, že není nikdy pozdě napravit, co jsme napáchali, je komedie Pánský klub ve 20:15 na Primě. Přeji vám příjemné prožití nedělního večera.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vesli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Neděle na Českém Impulzu je cestovní, protože k létu patří cestování. Hrajeme vám písničky z cest. No a do téhle kategorie se výborně hodí písnička Cestu znám jen já, Karla Gotta. Tahle písnička je samozřejmě z večerníčku o Křemílkovi a Vochomůrkovi. Teď už za chvíli 13. hodina, Lenka Haluzová, já Ludvík Pospíšil mám pro vás poslední věc svého scénáře, a to hudební dvojici, tentokrát blonďaté písničky. Karel Kahovec, Poprava blond holky, a potom Naďa Urbánková, Blonďák s červenou bugatkou. Mějte se hezky a zítra naslyšenou.
1: Hudební dvojice a neb 1+1.

0: je Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
3: Dobré odpoledne. Dobře končí velká pátrací akce v Českých Budějovicích. Policisté a hasiči našli muže, který brzy ráno skočil z dlouhého mostu do Vltavy. Objevili ho u známého. Policistům řekl, že to není poprvé, kdy z mostu skočil. Muž se podle policie dostal do řeky kolem 6:30. Do pátrání se zapojili 20 policistů a hasiči. Dlouhý most přes Vltavu je v blízkosti centra Českých Budějovic. Ještě silnější, než jsme čekali, to si v tuto chvíli říkají o nadcházejících odpoledních bouřkách meteorologové a proto zpřísňují výstrahu. Bouře můžou doprovázet nárazy větru o rychlosti až 90 km v hodině, kroupy velké jako třešně a přívalové srážky s úhrny kolem 30 mm. Dají se čekat výpadky proudu. Objevit se můžou i přívalové povodně. Výraznější bouřky se začnou vytvářet nejprve na jihu Čech a při jejich postupu k východu by se měl vytvořit i rozsáhlejší bouřkový systém. Česká sexologie a psychiatrie přišla o významné jméno. Zemřel Jaroslav Zvěřina, bylo mu 83 let. Sexologická společnost o něm píše, že byl hlasem rozumu, který dokázal otevírat i složitá témata s mimořádnou noblesou. Zvěřina se po listopadu 89 uplatnil i v politice. V barvách ODS krátce zasedal ve Federálním shromáždění. Výrobci zmrzlin slaví, jejich prodeje byly totiž v posledních dnech naprosto mimořádné. Důvodem je na některých místech až tropické počasí. Mluvčí rozvozové společnosti Volt Tomáš Kubík říká, že zmrzlina táhne hlavně o víkendu.
4: Během vln veder stoupl zájem o toto ledové osvěžení rovnou na dvojnásobek a vůbec nejvíce objednávek jsme evidovali v neděli.
3: A Kubík přidává i zajímavost, vůbec největší zmrzlinovou objednávku vytvořil zákazník v Praze. Kurýr mu přivezl 44 prémiových zmrzlin v kelímcích za skoro 9000 korun. Tisíce lidí jsou bez přátel, alespoň těch facebookových a instagramových. Tyhle sociální sítě totiž hlásí masivní výpadek. Lidé po celém světě i v Česku si čtou hlášku, že váš účet je momentálně nedostupný kvůli problémům s webem. Problémy se službami uživatele začaly hlásit ráno evropského času. Hlášení o chybách eviduje server Down Detector. Fotbaloví mistři světa večer dostanou vedle vysněné zlaté trofeje taky rekordní odměnu od FIFA. Vítěz finálového souboje mezi Španělskem a Argentinou získá v přepočtu 1 000 000 000 korun. Poražený tým obdrží skoro 700 milionů. FIFA krátce před turnajem informovala o navýšení odměn. Reaguje tak na brblání některých svazů o vysokých nákladech na cestování a ubytování ve 3 pořadatelských zemích. A přidám i počasí. Zítra čekáme slunečno, přehánky budou hlavně na horách a na severu, večer se mraky rozpustí a pršet přestane. Naměříme 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy i okolo 25. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Jsou 3 minuty po 13. hodině. Zprávy jsou za námi, od mikrofonu se hlásí Lenka Haluzová. Budu s váma dneska celé odpoledne. A hodinu nám otevírá Petr Novák a skupina George and the Beethoven s písničkou Hvězdičko blízkava. Hezký poslech.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Krásnou neděli vám přeju. Právě dozněla písnička Tričko od Pavla Horňáka a Kroku Františka Janečka. A my už za chvíli budeme cestovat s Jirkou Kolbabou. Budeme obdivovat slavný Červený most v americkém San Francisku. Proč je problém ho vyfotit, tak o tom se Jirka rozpovídá za pár okamžiků a předtím si užijte třeba písničku z našeho letního kina. Bude ze seriálu Zkoušky z dospělosti, zazní Jsou dny, kdy svítá o něco dřív.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Krásné nedělní odpoledne s datem 19. července. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Hrajeme vám rádi a jen to nejlepší, co máme z let 60. až 80. A v následujícím hudebním bloku to bude třeba písnička Tvé stopy v písku, anebo taky písnička Na cestě od Vabyho Daňka, protože léto je časem cestování a proto pro vás vybíráme písničky z cest. No a když už u těch cest jsme, tak si dáme jednu pořádně dalekou. Vydáme se do Spojených států a věnujeme se San Francisku.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Když jsme v San Francisku, neměli bychom vynechat ten slavný most, který ty už si naťuknul, Golden Gate Bridge. V několika slovech popiš nám tuhle unikátní stavbu.
3: To je velký zážitek. Já ho fotil mnohokrát ve slunci, v mlze, protože tady nad tím zálivem často sedí mlha. Viděl jsem, jak ho natírali. Natírá se červenou barvou a natírá se stále.
2: Mimochodem, říká se, že je velký problém vůbec ten most, jak si celistvě vyfotit kvůli těm cárům mlhy, které se neustále povalují nad tím mostem a kryjí ho různě. Tobě se podařilo ho vyfotit celkově?
3: Přesně tak, já ho mám i celý, ale byly třeba situace, byly návštěvy, když jsem byl v San Francisku, že jsem na to čekal mnoho hodin. Já jsem tam jel brzo ráno, dopoledne, v poledne, odpoledne, večer a třeba jsem za celý den nezastihl celý ten most. Vždycky byl utopený v mlze, ale musím říct, že to jsou ty nejkrásnější záběry. Takže když je tak z části podořen do mlhy a z části odkryt, to je to, co je úplně nejkrásnější a nejfotogeničtější.
2: San Francisco postihlo v historii velké rozsáhlé zemětřesení, tuším, že v roce 1906. Řekl jsem to správně.
3: Přesně, správně.
2: 1906. To riziko tam hrozí pořád. Jak ti lidé se s tím vyrovnávají, s tou hrozbou, která neustále doutná, že by se mohlo něco podobného
3: přesně
2: opakovat?
3: Přesně tak to je, Honzo. Kdykoliv mluví s lidmi, kteří bydlí tady v tomto místě, tak oni ví, že bydlí na takzvaném Papinově hrnci a oni si to uvědomují, že se může kdykoliv cokoliv stát a dokonce odborníci to odhadují, že v horizontu desítek let nastane zase velké zemětřesení, uvolnění té síly, která se hromadí teď pod těmi deskami, pod tímto městem a může to být další velká tragédie. V tom roce 1906 město téměř celé vyhořelo.
2: Skončili jsme v San Francisku. Kde budeme zítra, Jirko?
3: Zítra budeme v neméně krásné mondénním městě a to bude opět kalifornské město, asi se Los Angeles.
2: Už teď se těším, měj se hezky, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: písnička Na cestě právě dozněla na Českém impulzu a teď už je pro vás připravená hudební dvojice. Budou vám zpívat vítězové bratislavské Liry. Nejdřív Karel Černoch, který vyhrál v roce 1969 píseň o mé zemi, a jako druhý zaspívá Václav Neckář, to je vítěz z roku 1981, zazní Tvým dlouhým vlasům. Ať se vám hezky poslouchá.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
1: Hudební dvojice
3: Anet, jeden za 18, druhý bez dvou za

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé míň než nic.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Dobré odpoledne. Tomio Okamura jednal s vedením českých tajných služeb. Setkání proběhlo v rámci Okamurovy přípravy před dnešní cestou do Číny. Šéf sněmovny to řekl v diskusním pořadu v televizi CNN Prima News. Dodal, že česká delegace je připravena řešit i aktuální konzulární záležitosti. Tím Okamura naráží na to, že Peking nedávno zadržel Čecha. Okamura ale odmítl sdělit, zda o něm bude v Číně skutečně jednat. Prozradil ale, že tento zadržený Čech má čínskou manželku. Na cestu do Číny odlétá předseda sněmovny odpoledne. Opozice jeho cestu kritizuje a tvrdí, že jí legitimizuje postup Pekingu. Pražský okruh je opět volný. Uzavírka mezi Slivencem a Řeporyjemi skončila v 11 hodin dopoledne. Dělníci na okruhu od večera bourali dva nadjezdy v ulicích k Austisu a k Zadní Kopanině. Nadjezdy nahradí silničáři novými mosty, pod kterými bude možné rozšířit okruh ze 4 na 6 jízdních pruhů. Stávající mosty by to neumožnily. Děti na prázdninách bychom měli pořádně hlídat, číhají na ně nebezpečí jak v reálném, tak digitálním světě. Přehled bychom měli mít především o tom, jak naši potomci tráví volný čas. Pokračuje reportér Michael Ransdorf.
2: V létě ho totiž mají naši potomci víc než dost a s odhalením případných problémů nám nepomůžou učitelé nebo asistenti ve školách. Národní koordinátorka prevence násilí ve společnosti Kateřina Bilohlávková řekla, že největší nebezpečí hrozí dospívajícím.
3: Protože rodiče mnohdy myslí, že děti vlastně už nic nepotřebují, ale je potřeba, aby jsme eliminovali riziko, že bude sedět celý den a celou noc u počítače, scházet se v nákupních centrech.
2: Predátoři často číhají na různých digitálních platformách, třeba u počítačových her. Odborníci radí si s dětmi zkusit hru zkrátka zahrát. Děti můžou ohrozit i jejich samotní rodiče, na což upozorňuje expertka na prevenci kyberkriminality Tereza Faladová.
4: Nezveřejňovat jakákoliv citlivá místa toho dítěte nebo je fotky v plavkách, fotky poloobnažených dětí, ale i různé pozice, kdyby to tomu dítěti mohlo být zapálat nepříjemné. Třeba na nočníku, kde mají neštovice, kde mají různé ksichtíky.
2: Co se totiž na internetu jednou objeví, už nikdy nezmizí.
1: Požářiště ve Zlíně opouštějí další hasiči. Vzhledem ke klesající teplotě u vyhořelé výškové budovy klesá počet zasahujících jednotek ze 6 na 3. Hasiči ale dál pomocí dronů s termokamerou vyhledávají ohniska se zvýšenou teplotou, kam následně směřují proudy vody. V případě silného větru, který může doprovázet očekávané odpolední bouřky, jsou opět připraveni na evakuaci z objektů v okolí. Před 2 dny takto hasiči evakuovali asi 20 lidí. Peru zasáhlo zemětřesení. V oblasti se zřítilo několik budov a nejméně jeden člověk přišel o život. Otřesy měly sílu 5,5 stupně. V Peru se zemětřesení odehrávají často. A zprávy vrcholí počasím. Zítra naměříme mezi 18 a 23 stupni, tepleji bude na Jihomoravě, tady bude až 25. Čekáme slunečno, přehánky budou hlavně na horách a na severu. Klidné odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Pěkné nedělní odpoledne přeju. Zprávy ve 2 hodiny jsou za námi. S vámi je Lenka Haluzová. A hodinu nám otevírá Petr Kotval s písničkou Milujem se čím dál víc. Příjemný poslech.

0: Hezkou neděli. Na Českém impulzu právě dozněla písnička Vařili jsme kaši od Jiřího Helekala. K nedělnímu odpoledni přidáme tak jako vždycky tip na pěkný výlet. V pořadu Máme Česko rádi vám povíme, kde se u nás objevily první turistické značky a kdo je namaloval. Vypravíme se za chvíli, teď mám pro vás ale další písničku z našeho letního kina. Bude to pohádková písnička Dělání Jaroslav Uhlíř, Zdeněk Svěrák a pohádka Princové jsou na draka.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Krásnou neděli s datem 19. července vám přeju. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, kde hrajeme to nejlepší z let 60. až 80. Karel Zich bude zpívat písničku Můj sok a přidáme taky písničku Z cest. Zazní Cesty toulaví od Michala Tučného, protože léto je časem cestování a proto pro vás vybíráme ty nejhezčí písničky z cest. No a když už jsme u toho cestování, tak Hana Kracíková se bude věnovat turistickým značkám. Pokud máte zkušenosti s turistikou v zahraničí, určitě mi dáte za pravdu, že na značení u nás můžeme být právem hrdí.
1: Máme Česko rádi.
2: Na úvod by se slušelo povědět, kdy se začaly značky v české a moravské přírodě objevovat a co znamenají.
3: Dobrý den. Tak u nás první síť vznikla v Beskydech. Začala s tím pohorská jednota Radhošť v roce 1884. To byly ještě značky tvarové, na jaké můžete narazit třeba v Chorvatsku.
2: To si pamatuju, místo barev tam mají třeba kolečka, dvě kolečka, trojuhelníčky nebo srdíčka. A jakou úlohu sehrál při budování sítě značek u nás Klub českých turistů? Myslela jsem, že ten je u nás a začal malovat.
3: Maloval a vymýšlel, a to velmi organizovaně. Jen o pár let později než u Radhoště. První značení se objevila u Štěchovic a Svatojánských proudů, ale tyhle nejstarší značky už dnes neuvidíte. Skvělá je totiž Štěchovická přehrada.
2: A to dělení značek.
3: Jakési hlavní cesty jsou červené, třeba dálkové nebo hřebenové trasy a další, také vysoké úrovně modré. Křižují je žluté a zelené a hlavní fígl je v tom, že se nemají křížit trasy stejných barev.
2: No tak to já bych určitě nevypočítala a turisté by podle mých cest zabloudili. Myslíte, že bych stačila aspoň na obnovování značek?
3: To nevím, podle toho, jak jste na tom se zručností. Kromě přetírání proužku byste se neměla totiž zranit pilkou. Značkaři mají totiž za úkol také upravit okolí, aby na značku bylo vidět, a to obnáší třeba krácení rozbujelé zeleně.
2: Kdo vůbec dneska značky maluje?
3: Jsou to především dobrovolníci z řad Klubu českých turistů za příspěvek na cestu a za svačinu. A jací to jsou nadšenci, dokládá i to, že pro ně o moc záživné výlety nejde. Tahají barvy na jaře a na podzim, je jim zima na ruce. Musí vyznačit oba směry a, jak jsem říkal, upravit okolí a očistit kameny nebo kmeny a ploty, kde se později značka prostě vytvoří.
2: Mirku, ještě mě napadá, počítá někdo, kolik se spotřebuje na obnovování značek barvy?
3: Jistě, vždyť se musí objednávat a hlavně platit. Ročně je to zhruba tuna.
2: Které barvy se nejvíc potřebujete? Bílé na okraji, že jo?
3: No tak to by si člověk myslel, že bílé, ale ku podivu ne. Nejvíce spotřebuje hnědé. Tou se totiž musí přetírat značky, které už neplatí, ty, které se ruší a podobně.
2: Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Michal Tučný právě dospíval písničku Cesty toulaví. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji vám krásné nedělní odpoledne, blíží se nám 15. hodina, ale před zprávami si ještě budeme hrát. Připravená je impulzovic krabička, Petra Janů vybírala a vybrala si hit Co je to láska? Od Petra Nováka a skupiny George and the Beethovens.
1: Petra Janů uvádí písničky z impulzovic krabičky.
2: Jako holka jsem byla Big Bíťačka a Petr Novák byl jedním z mých velkých hrdinů už od chvíle, kdy jsem ho poprvé slyšela v rozhlasovém pořadu 12 na houpačce. Měla jsem ráda jeho písničky, často jsem se později sama sebe ptala, co na něm bylo tak přitažlivýho. Myslím si, že písničky jako Povídej, Já budu chodit po špičkách nebo Co je to láska byly jednoduché, srozumitelné a zpívalo se o věcech, kterým jsme rozuměli. A navíc to Petr Novák vyjadřoval s takovým prožitkem a někdy i s bolestí, že jsme se o něj jako holky báli. Co je to láska je proto pro mě příjemná vzpomínka na dobu, kdy se písničky nejen prožívaly, ale taky žily.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Přeji krásnou neděli. Andrej Babiš chce obnovit plán na vybudování vládní čtvrti v pražských Letňanech. O projektu podle premiéra rozhodnou hlavně jednání s pražským magistrátem o pozemcích. Babiš tvrdí, že ministerstva nemají sídlit v historických palácích, ale v moderním společném areálu. Nemocnice v Letňanech ale nakonec nebude. Vláda totiž počítá s novou metropolitní nemocnicí na Vinohradech. Vězni z plzeňských Bor vyrábějí součástky do letadel. Díly pro Airbusy i Boeingy vznikají na moderních CNC strojích přímo za zdmi věznice a o práci je velký zájem.
2: Provoz v hotelu Hvězda, jak se borské káznici přezdívá, funguje ve dvousměnném režimu. Do práce pro soukromou firmu je zapojeno téměř 150 osob ve výkonu trestu. Vězni vítají možnost při výdělku. Přesto na Borech v současnosti pracuje 363 lidí z přibližně 1100 odsouzených a vazebně stíhaných. Zájem je větší, ale v březnu ukončila činnost společnost, která roky zaměstnávala trestance v kovu. Výrobě v hale hned vedle věznice. Ta je teď prázdná. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Zemřel psychiatr a sexuolog Jaroslav Zvěřina. Bylo mu 83 let. Patřil k nejvýznamnějším osobnostem české sexuologie a po roce 1989 vedl sexuologický ústav v Praze. Působil také v politice za ODS jako poslanec, místopředseda sněmovny a později i europoslanec. Lyžařské centrum Špindlerův mlýn se rozšiřuje. Mimo sezónu na místě budují novou lanovku a také sjezdovku. O investicích mluví ředitelský areálu René Hroneš.
3: Už nám stojí základní podpěry, stojí nám spodní stanice lanovky. Zároveň probíhají přípravy na pokládání zasněžovacích systémů do nových sjezdovek. A už v nadcházející sezóně se tak lyžaři sjedou na sjezdovce přehradní a na sjezdovce lesní k nové lanovce, kterou se vyvezou z prostoru parkoviště P1 na Hromovku.
1: Doplním, že nová lanovka ve Špindlerově mlýně bude lyžaře přepravovat po 6 lidech. Rusko v noci podniklo na Kyjev jeden z nejsilnějších raketových útoků od začátku války. Podle ukrajinských úřadů vypálilo přes 40 balistických raket. Útok si opět vyžádal mrtvé i zraněné. Hlavním cílem byla ukrajinská metropole, kde záchranáři zasahovali u poškozených obytných domů. Ukrajina zároveň oznámila, že při nočních úderech zasáhla dva ruské ropné tankery v Černém moři. A Stefanos Tsitsipas ovládl antukový turnaj ve švýcarském Gstaadu. Ve finále porazil Belgičana Collignona ve třech setech a získal 13. titul ATP. Řecký tenista se z turnajového triumfu raduje poprvé od loňského března. Od té doby se v žebříčku propadl z elity až do 9. desítky. Na severu Česka bude zítra hlavně oblačno a místy se objeví přehánky. Na jihu bude většinou polojasno a beze srážek. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě až na 25 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Právě v 15 hodin jsou za námi, děkujeme za ně do redakce zpravodajství. Já jsem Lenka Haluzová a budu vám celé nedělní odpoledne hrát ty největší české a slovenské hity 60. až 80. let. Hodinu nám otevírá Dalibor Janda písničkou Hráli jsme kličkovanou.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Pokračuje naše víkendové hlasování. 2/3 Čechů vyrážejí o prázdninách do zahraničí a stejný počet lidí si udělá dovolenou doma. Někteří z nás si tedy dopřejí více volna. Kde jsou lepší prázdniny? Doma nebo za hranicemi? Hlasujte v naší anketě na Facebooku na adrese www.facebook.com/Český impuls a nebo WhatsAppkou na čísle 734 787 981. Teď mám pro vás písničku z našeho letního kina, bude z filmu Radost až do rána, zpívá Jiří Korna.
1: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Krásnou neděli s datem 19. července vám přeju z Českého impulzu. Hrajeme vám rádi a jen to nejlepší, co máme z let 60. až 80. a připravujeme pro vás i hudební dvojici. Budou to písničky, které pojí rok vzniku 1978. Jednu z nich bude zpívat Karel Zich a tu druhou Petra Janů. A jaké dvě to budou, se dozvíte za chvíli. Předtím si užijte třeba Máj je máj od Hany Zagorové, Petra Kotvalda a Standy Hloška, anebo taky Prašnou cestičku od Karla Gotta, což je další písnička z cest.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Prašná cestička od Karla Gotta právě dozněla na Českém impulzu. No a pro vás už je nachystaná hudební dvojice. Budou to písničky, které pojí v rok vzniku 1978. Karel Zich zpívá Měle na očích brýle a po něm Petra Janů Motorist. Ať se vám hezky poslouchá.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
4: Hudební dvojice
5: a neb ve dvou se to líp táhne.

Jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. A vystupuji z vlaku, který mizí v dálce, stojím v České Třebové a všude kolem Pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového Pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj.

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzik.

kraj. A naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. A když má děvče střepové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu železniční pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy,

0: děvčaty střebové, chlubil jsem se silou, posvedl jsem praže znače, že odvezli mě s kýlou, vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty haj. Pamatuji pouze ještě operační sál, pak praštili mě pražcem a já jsem tvrdě spal a bylo jaro. Zapni si kšandy, vítali vlaštovky a zelená se háj.
1: I takhle hraje Český impuls.
2: Já, ač mám spánek bez jesmí, včera jsem se zdál.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
3: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
4: Pohonné hmoty v Česku před koncem vládní regulace zdražují. Některé čerpací stanice zvýšily od pátku cenu benzínu až o korunu a nafty ještě výrazněji. Od zítřka pak budou provozovatelé po více než 3 měsících určovat ceny znovu bez státních stropů. Podle analytiků zdražování bude pokračovat hlavně u nafty. K určování cenových stropů nafty a benzínu jsme přistoupili v dubnu, a to v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Stát chce podpořit pěstování plodin s větším množstvím bílkovin. Ministerstvo zemědělství se chce zaměřit hlavně na hrách, soju nebo další luštěniny. A to proto, aby naše země byla méně závislá na dovozu. Projekt nazvali úředníci Proteinový plán. Osevní plocha luskovin a bílkovinných plodin přitom v Česku klesá. Meziročně dokonce o 18 stovek hektarů. U pobřeží jihoamerické Guajány se potopil trajekt. Na palubě bylo 116 lidí. Záchranářům se zatím podařilo zachránit nejméně 53 cestujících a pátrání po dalších pokračuje. Příčina neštěstí zatím není podle místních úřadů známá. Fotbalový šampionát v Americe vrcholí. Dnešní finále v New Yorku se odehraje mezi Španělskem a Argentinou. Ostře sledované utkání přinese historickou premiéru. Vůbec poprvé zápas v poločase přeruší obří hudební show. Novinka ale budí silné emoce.
5: Finálový zápas doprovodí 25-minutová hudební show po vzoru amerického Super Bowlu. V zákulisí se mluví o vystoupení Shakiry, Madony nebo korejské skupiny BTS. Nově se objevilo jméno Justina Biebera. Podle řady expertů i fanoušků jde o nežádoucí amerikanizaci tradičního fotbalu, která může narušit sportovní tempo celého finále. Mnozí a hlavně mladší lidé ale krok vítají. Vedle sportovního dramatu se těší na uvolnění a velkolepou zábavu. Ze Spojených států Hedvika Miller.
4: Na severu Česka bude zítra hlavně oblačno a místy se objeví přehánky. Na jihu bude většinou polojasno a beze srážek. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů. Na jižní Moravě až na 25 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: Krásnou neděli. Je krátce po 16. hodině. Zprávy jsou za námi a před námi je hodina plná zábavy v podobě těch nejlepších scének z minulého týdne. Předtím trocha muziky. Jako první po 16. hodině zazní Láska prý od Karla Černocha a Petra Dvorského.

Ali hromady knih, co jsem mále vědět chtěl, to nevyčet jsem z nich. Nikde jsem se nedozvěděl, jak se hlídají krávy. Ptal jsem se starších a ptal jsem se všech, každý na mě hleděl jako na pytel blech. Každý

0: Pěknou neděli. Právě dozněla písnička Hlídač krav od Jarka Nohavici. Vy posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Teď se společně trošku pobavíme. Milan Pitkin z ansámblu Ivana Mládka se pokusí vyrovnat s minulostí, potažmu se seznamy spolupracovníků tajné policie. Čeká nás učebnicový příklad toho, čeho říkáme medvědí služba.
1: Hezký večer. Vážení přátelé, já jsem se rozhodl, že se tady na pódiu, přímo před vašima očima, vyspovídám ze svými minulosti. Nezlobte se, mě se chce strašně estebáky popokárat, jaký měli v těch svých seznamech a agentů strašný bordel. Podívejte se, je to strašně nespravedlivý, skoro všichni už tam jsou. I ta bláznivá Bohdalová, která nikdy nikoho nepráskla, ta tam je a já furt ho nic. A přitom, co jsem se jenom naběhal za komunistů na tu státní bezpečnost, co jsem se jim nanosil i informací. A mám samozřejmě na to i svědky. Můžete se zeptat třeba pana prezidenta Havla, nebo pana Dinsbíra, jak si jednou vyprávěli v hospodě a já jsem je celou dobu od vedlejšího stolu poslouchal. Chystali se na nějakou delší cestu, určitě chtěli emigrovat za kopečky, protože si šuškali, že musí nutně ještě ten večer se sehnat nějaký buchty. Určitě chtěli prásknout do bod, práskači. Vážení přátelé, mě to za komunistů pořád státní bezpečnost chtěla honorovat a furt mi chtěli dávat nějaký medaile a diplomy, ale já jsem to furt odmítal. Práskal jsem tu totiž z přesvědčení. A chtěl jsem za to vždycky jen peníze. Takže mi asi už věříte, že jsem v těch seznamech a měl bych opravdu napsaný. Ale já to takhle nenechám. Zajdu za panem ministrem vnitra Grossem a jestli mi do těch seznamů nenapíše, tak se mu večer vloupám do jeho vily, počkám si, až mu maminka řekne pohádku na dobrou noc a až usne, tak mu vlezu do pokoje a rozdupu mu elektrický vláček. A jestli ani to nepomůže, tak na něj klidně prásknu, že když byl výpravčí, tak schválně pustil dva vlaky proti sobě do tunelu a pak utíkal nahoru na kopec, dal ucho na zem a poposlouchal, jestli uslyší tu ránu. No a jestli ani potom mě do těch sezamů nenapíšou, tak už se na to práskání vykašlu. Už jsem měl být stejně v penzi. Už přepráskávám dva roky. Jsem už taky starý. Kolikrát jsem z toho tak upráskaný, že bych s tím nejradši praštil. A na světě jsou přece taky ještě jiný radosti, než jenom popráskat. Že? A o tom to je.
2: Letní kino promítáme na rádiu Český

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvíli další scénka, ve které se my dámy naučíme, jak správně mluvit s muži. Ale ještě předtím si budeme trošku hrát, pustím třeba Léto od Ivety Bartošové, no a čeká nás další písnička z cest, protože léto je časem cestování a budou to Cesty lásek od Marcely Holanové.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý

0: Odpoledne na Českém impulzu právě dozněly Cesty lásek od Marcely Holanové a my jdeme na další porci zábavy. Dámy, máte někdy pocit, že vás partner neposlouchá? Omyl, jen se musíte ptát na správné věci. Pro malý vzdor se rozhodla Ludmila Píchová. Jestli pak pohne Josefem Hlinomazem.
1: Já abych se snad zbláznila a ty si tady děláš ty svý pitomý křížky. Tak se na to podívej. Malovali jsme předloni. Konzol vypadává. A ty si škrtáš sportku.
2: Já nemusím škrtat. Můžu si chvíli číst?
1: To je náfad. Co také, že by se šel podívat na děti? Nemám je kde vykoupat, vana je plná prádla. Jenže můžu já prát? Nemůžu.
2: Nemůžeš.
1: Prát můžu, ale věšet nemůžu. A víš proč?
2: Jo.
1: Jdu věšet na půdu prádlo a je tam hamačka. Drahá sousedko, povídám jí, proč k sakru věšíte vždycky, když já věším? A víš, co ona mi řekla? Povídá mi, ale to je omyl. Já nevěším, když vy věšíte, když já věším. No, tohle řekne ona mě, ona, že já věším, když ona věší. Co bys jí na to řekl?
2: Co je tu takový ticho? Proč nic neříkáš?
1: Co mám říkat? Stejně mě neposloucháš a čteš si noviny. Tohle je život.
2: Já nečtu, tady listuju, prohlížím si nějaký obrázky. Poslouchám tě, no.
1: Posloucháš, jo. Já to vidím, jak posloucháš. Čteš si o nemožném útoku Slávy, jako kdybys to četl poprvé. Tak ještě tak, kde koho pokousal pes? Kdo koho vezme do podnájmu? Značka je mi 40, veselá, dohodneme se. Ty tak posloucháš, ty jo.
2: Čestný slovo, že poslouchám. Docela mě to zajímá, je to moc zajímavý, všecko je to... Jen kdyby to bylo dál, víš, pokračuj. Jak to bylo dál?
1: Tak dál. Já povídám hamačce, už toho mám dost. Vy věšíte, když já věším.
2: Správně.
1: A vzala jsem šňůru na prádlo a pověsila jsem hamačku. Takhle ke komínu do průvanu, aby dobře schla.
2: Máš úplnou pravdu. Je v pořádku.
1: Jenomže hamačka si tam visí a schne, když na půdu přijde hamák a povídá, to jste neměla, sousedko, zrovna do průvanu, ona byla tak na cemr.
2: Víš, že s tebou docela souhlasím.
1: Já ještě vysvětluju, že ona neměla věšet, když já věším, ale on neposlouchá a povídá. Oko za oko, věšení za věšení. Teď pověsím já vašeho muže. A vzal tě a pověsil tě.
2: No. Samozřejmě.
1: Do kouta, co jsou ty saze, víš?
2: Ovšem.
1: Mně už vůbec do věšení nebylo, prádlo jsem nechala ve vaně a hamák, abychom to prejdali spolu dohromady, když on je teď vdovec a já jsem vdova. Co ti mám povídat, já nebyla proti a tak hned k němu.
2: No dobře, byl nejvyšší čas.
1: A jen jsem u něho, on hned koňáček, abych se neupejpala, že prý už nejsme žádný zajíci, škoda ztrácet čas. Tak jsem se neupejpala a zítra se berem. Slyšíš, Hergot? Zítra se vdávám za hamáka.
2: Ano.
1: Dost.
2: Já bych...
1: Dost, to už přestává všecko naložený do novin jako pokurka do láku. To už já se z toho zblázním.
2: Prosím tě, aby ses nezbláznila. A já vůbec nemusím číst. Já si můžu na chvíli, Léno.
0: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Přeji krásnou neděli. Ceny dálničních známek mají zůstat i v příštích letech bez změny. Šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl věří, že to neohrozí financování nových silnic a dálnic. Ředitelství chce příští rok získat od státu celkem 90 miliard korun na pokračování rozestavěných projektů i zahájení nových staveb. A podle Mátla pak budou po roce 2029 potřeba na výstavbu dopravní infrastruktury ještě výrazně vyšší částky. Děti na prázdninách bychom měli pořádně hlídat. Číhají na ně nebezpečí jak v opravdovém, tak v digitálním světě. Přehled bychom měli mít především o tom, jak naši nejmenší tráví volný čas.
2: V létě ho totiž mají naši potomci víc než dost a s odhalením případných problémů nám nepomůžou učitelé nebo asistenti ve školách. Národní koordinátorka prevence násilí ve společnosti Kateřina Bilohlávková řekla, že největší nebezpečí hrozí dospívajícím.
3: Protože rodiče mnohdy myslí, že děti vlastně už nic nepotřebují. Ale je potřeba, aby jsme eliminovali riziko, že bude sedět celý den a celou noc u počítače, scházet se v nákupních centrech.
2: Predátoři často číhají na různých digitálních platformách, třeba u počítačových her. Odborníci radí si s dětmi zkusit hru zkrátka zahrát. Děti můžou ohrozit i jejich samotní rodiče, na což upozorňuje expertka na prevenci kyberkriminality Tereza Faladová.
4: Nezveřejňovat jakákoliv citlivá místa toho dítěte nebo i fotky v plavkách, fotky poloobnažených dětí, ale i různé pozice, kdyby to tomu dítě mohlo být zapáhlat nepříjemné. Třeba na nočníku, kde mají neštovice, kde mají různé ksichtíky.
2: Co se totiž na internetu jednou objeví, už nikdy nezmizí. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: Předseda sněmovny Tomio Okamura dnes odlétá na návštěvu Číny. Před cestou jednal s ministerstvem zahraničí a také s českými tajnými službami. Následně nevyloučil, že otevře také případ zadrženého Čecha. Hlavním cílem návštěvy je ale podle něj podpora obchodu, cestovního ruchu a obnovení přímého leteckého spojení mezi Českem a Čínou. Cestu přitom kritizuje část opozice, a to kvůli napjatým vztahům mezi Prahou a Pekingem. Podvodníci na Slovensku cílí na starosty obcí a primátory malých měst. Kontaktují je telefonicky a vydávají se například za zaměstnance Národní banky. Tvrdí, že bankovní účet obce napadli hackři.
5: Páchatelia vyvolávajú časový tlak, strach a pocit naliehavosti, aby starosta vykonal prevod finančných prostriedkov na účty ovládané páchateľmi. Starostka Betliara im takto poslala 2,8 milióna korún. Na páchanie tejto podvodnej činnosti sa zneužívajú i falošné domény. Vyvolávajú dojem spojenia s ministerstvom vnútra. Rezort varuje, aby si zástupcovia samospráv overili informácie priamo vo svojej banke a udalosť oznámili bezodkladne polícii. Jozef Baoko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Barbora Krejčíková si dnes zahraje finále turnaje WTA v Aténách. O trofej se večer utká s domácí Marií Sakariovou. Její krajan Tsitsipas pro změnu vyhrál turnaj ve švýcarském Gstaadu, když ve finále porazil Belgičana Collignona 2-1 na sety. A ve švédském Bastadu se dařilo Rusovi Rubljovovi. Získal tam titul po vítězství nad Italem Darderim po setech 6-4 a 6-3. Na severu Česka bude zítra hlavně oblačno a místy se objeví přehánky. Na jihu bude většinou polojasno a beze srážek. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě až na 25 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: Je lehounce po 17. hodině, přeju vám krásnou neděli. Teď je pro vás připravená písnička Kdo nespívá, nemá hit. Já jsem Lenka Halozová, příjemný poslech.

0: Písničku Evžen, lovec žen právě dohráli Plavci. Vy posloucháte Český impuls rádio pro radost ze života. Blíží se nám večer, možná byste se rádi podívali na nějaký pěkný film. Tak Saša Hemela pro vás listuje televizním programem, svoje tipy už za pár chvil poví. Předtím ale ještě zahrajeme několik písniček, třeba Oheň, voda, vítr ze seriálu Bylo nás 6, tedy letní kino rádia Impuls.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Hezkou neděli s datem 19. července vám přeju z Českého impulzu. Připravujeme pro vás další porci těch nejlepších českých a slovenských písniček z 60. až 80. let. V následujícím hudebním bloku zazní třeba Už mi lásko není 20 let od Jiřího Zmoška a nebo taky další písnička z Cest, tedy Cesta zpátky od Babiho Rivoli a skupiny Pacific. No ale teď už Alexandra Hemala a jeho televizní tipy.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Nestává se tak často, aby o diváka sváděli boj na hlavních televizních kanálech dva docela si podobné české filmy. Oba jsou, jak se patří, romantické a možná i veselé. Ten na ČT1 napsal a natočil Patrik Hartl a už knihu nazval Prvok, Šampon, Tečka a Karel. To jsou také přezdívky hrdinů, což jsou kamarádi již od školy. Po letech se setkávají a zjišťují, že jejich životy dostaly docela jinou podobu, než jakou si na škole předsevzali. A tak se snaží dohnat nedohonitelné. O čtveřici kamarádů si můžete nechat vyprávět ve 20.10 na ČT1. Ovšem, pokud jste eroticky závislí, pak musíte stůj, co stůj na Primu, kde o 5 minut později začíná Pánský klub. Tady se na terapii schází právě muži tímto, někdo by řekl postižený, jiný zase požehnání. Ať tak, či tak, náhoda svede dohromady nesourodou pětici, která by se zřejmě v normálním životě nikdy nepotkala. Jak bude probíhat jejich léčení a o tom, že není nikdy pozdě napravit, co jsme napáchali, je komedie Pánský klub ve 20.15 na Primě. Přeji vám příjemné prožití nedělního večera.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Blíží se nám pomalu, ale jistě 18. hodina. Do zpráv v celou si ale ještě budeme hrát. A to třeba písničku Jako za mladá od skupiny Olympic. Mezi 19. a 20. hodinou to budou country, folk a tramské písničky. Já Lenka Haluzová se s vámi pro dnešek loučím a budu se těšit zase příští víkend. Tak mějte krásný zbytek neděle a za týden naslyšenou.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Přeji krásnou neděli. Andrej Babiš chce obnovit plán na vybudování vládní čtvrti v pražských Letňanech. O projektu podle premiéra rozhodnou hlavně jednání s pražským magistrátem o pozemcích. Babiš tvrdí, že ministerstva nemají sídlit v historických palácích, ale v moderním společném areálu. Nemocnice v Letňanech ale nakonec nebude. Vláda totiž počítá s novou metropolitní nemocnicí na Vinohradech. Vězni z plzeňských Bor vyrábějí součástky do letadel. Díly pro Airbusy i Boeingy vznikají na moderních CNC strojích přímo za zdmi věznice a o práci je velký zájem.
2: Provoz v hotelu Hvězda, jak se borské káznici přezdívá, funguje ve dvousměnném režimu. Do práce pro soukromou firmu je zapojeno téměř 150 osob ve výkonu trestu. Vězni vítají možnost při výdělku, přesto na Borech v současnosti pracuje 363 lidí z přibližně 1100 odsouzených a vazebně stíhaných. Zájem je větší, ale v březnu ukončila činnost společnost, která roky zaměstnávala trestance v kovu. O výrobě v hale hned vedle věznice. Ta je teď prázdná. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Zemřel psychiatr a sexuolog Jaroslav Zvěřina. Bylo mu 83 let. Patřil k nejvýznamnějším osobnostem české sexuologie a po roce 1989 vedl sexuologický ústav v Praze. Působil také v politice za ODS jako poslanec, místopředseda sněmovny a později i europoslanec. Lyžařské centrum Špindlerův mlýn se rozšiřuje. Mimo sezónu na místě budují novou lanovku a také sjezdovku. O investicích mluví ředitelský areálu René Hroneš.
3: Už nám stojí základní podpěry, stojí nám spodní stanice lanovky, zároveň probíhají přípravy na pokládání zasněžovacích systémů do nových sjezdovek a už v nadcházející sezóně se tak lyžaři sjedou na sjezdovce přehradní a na sjezdovce lesní k nové lanovce, kterou se vyvezou z prostoru parkoviště P1 na Hromovku.
1: Doplním, že nová lanovka ve Špindlerově mlýně bude lyžaře přepravovat po 6 lidech. Rusko v noci podniklo na Kyjev jeden z nejsilnějších raketových útoků od začátku války. Podle ukrajinských úřadů vypálilo přes 40 balistických raket. Útok si opět vyžádal mrtvé i zraněné. Hlavním cílem byla ukrajinská metropole, kde záchranáři zasahovali u poškozených obytných domů. Ukrajina zároveň oznámila, že při nočních úderech zasáhla dva ruské ropné tankery v Černém moři. A Stefanos Tsitsipas ovládl antukový turnaj ve švýcarském Gstaadu. Ve finále porazil Belgičana Collignona ve třech setech a získal 13. titul ATP. Řecký tenista se z turnajového triumfu raduje poprvé od loňského března. Od té doby se v žebříčku propadl z elity až do 9. desítky. Na severu Česka bude zítra hlavně oblačno a místy se objeví přehánky. Na jihu bude většinou polojasno a beze srážek. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě až na 25 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

jednou pro vždycky na tebe vtisk. Oval dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk. Tisíc mil tě dělí od plamenů, co nahřívaj značkovací plech. A boty máš rozervaný od kamenů a každý

mě kyne tma v kotli údolí a kletba tichá mlhu proráží. Vzpomínka na ní v srdci zabolí jako úsměv, co zbraně vyrábí.

cest. Na pažbě sčítáš, co v ruk, to 7 dnů zapadlých do prachu.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lep.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
5: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
6: Co se ti stalo?
7: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Pohonné hmoty v Česku před koncem vládní regulace zdražují. Některé čerpací stanice zvýšily od pátku cenu benzínu až o korunu a nafty ještě výrazněji. Od zítřka pak budou provozovatelé po více než 3 měsících určovat ceny znovu bez státních stropů. Podle analytiků zdražování bude pokračovat hlavně u nafty. K určování cenových stropů nafty a benzínu jsme přistoupili v dubnu, a to v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Stát chce podpořit pěstování plodin s větším množstvím bílkovin. Ministerstvo zemědělství se chce zaměřit hlavně na hrách, soju nebo další luštěniny. A to proto, aby naše země byla méně závislá na dovozu. Projekt nazvali úředníci Proteinový plán. Osevní plocha luskovin a bílkovinných plodin přitom v Česku klesá. Meziročně dokonce o 1800 hektarů. U pobřeží jihoamerické Guajány se potopil trajekt. Na palubě bylo 116 lidí. Záchranářům se zatím podařilo zachránit nejméně 53 cestujících a pátrání po dalších pokračuje. Příčina neštěstí zatím není podle místních úřadů známá. Fotbalový šampionát v Americe vrcholí. Dnešní finále v New Yorku se odehraje mezi Španělskem a Argentinou. Ostře sledované utkání přinese historickou premiéru. Vůbec poprvé zápas v poločase přeruší obří hudební show. Novinka ale budí silné emoce.
2: Finálový zápas doprovodí 25-minutová hudební show po vzoru amerického Super Bowlu. V zákulisí se mluví o vystoupení Shakiry, Madony nebo korejské skupiny BTS. Nově se objevilo jméno Justina Biebera. Podle řady expertů i fanoušků jde o nežádoucí amerikanizaci tradičního fotbalu, která může narušit sportovní tempo celého finále. Mnozí a hlavně mladší lidé ale krok vítají. Vedle sportovního dramatu se těší na uvolnění a velkolepou zábavu. Ze Spojených států Hedvika Miller.
1: Na severu Česka bude zítra hlavně oblačno a místy se objeví přehánky. Na jihu bude většinou polojasno a beze srážek. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů. Na jižní Moravě až na 25 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

0: každý večer v rytmu country. Český impuls. Rádio pro radost ze života.
1: Chtěl bych poděkovat docentovi z Fritku, že 30 korun zhrabnul za jednu radu, že bezvadně mi pomohl, co se týče krtku. Do dneška jich mám plnou zahradu, karamba. Předloni jsem tvrdil brávkovi do oči, že mu dám kobzoli denně 4 hrnce. Ta svině už se ku mě slušně před ke mně otočí, po z celé sadby vylezly mi akorát krtince, karamba. Onehdy jsem dostal chuť na polský jídelníček a nastrkal jsem do hliny hrubo fazoli. To místo přesně pamatuju podle prázdných tyček, ale do včelška mě z fazoli břucho nebolí, karamba. Předloni to byly ty nešťastné kobzole a na švance rozhryzený telefonní kabel. Loni metrach žita a všecky fazole, kdyby se měl bilancovat, tak by jsem ho zabil, karamba. Včera mi od něho přišla jasná zpráva, historický pohled pri krtkům zaručuje. Na mojich pozemkách dosavadní práva, rybuda patří tému, kdo na ní pracuje, karamba. Chtěl bych touto cestou vřele poděkovat, pane docent z Fritku, ale čert vás vem. A těch 30 korun si dejte zaramovat v rámci dobrých vztahů se sodružským pozdravem, karamba.

0: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
1: Český impuls.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má, a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě.

jako kluci z Rsesín do hračkářství za korunu. Chodili jsme pro štěstí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Přeji krásnou neděli. Ceny dálničních známek mají zůstat i v příštích letech bez změny. Šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl věří, že to neohrozí financování nových silnic a dálnic. Ředitelství chce příští rok získat od státu celkem 90 miliard korun na pokračování rozestavěných projektů i zahájení nových staveb. A podle Mátla pak budou po roce 2029 potřeba na výstavbu dopravní infrastruktury ještě výrazně vyšší částky. Děti na prázdninách bychom měli pořádně hlídat. Číhají na ně nebezpečí jak v opravdovém, tak v digitálním světě. Přehled bychom měli mít především o tom, jak naši nejmenší tráví volný čas.
2: V létě ho totiž mají naši potomci víc než dost a s odhalením případných problémů nám nepomůžou učitelé nebo asistenti ve školách. Národní koordinátorka prevence násilí ve společnosti Kateřina Bělohlávková řekla, že největší nebezpečí hrozí dospívajícím.
3: Protože rodiče mnohdy myslí, že děti vlastně už nic nepotřebují, ale je potřeba, aby jsme eliminovali riziko, že bude sedět celý den a celou noc u počítače, scházet se v nákupních centrech.
2: Predátoři často číhají na různých digitálních platformách, třeba u počítačových her. Odborníci radí si s dětmi zkusit hru zkrátka zahrát. Děti můžou ohrozit i jejich samotní rodiče, na což upozorňuje expertka na prevenci kyberkriminality Tereza Faladová.
4: Nezveřejňovat jakákoliv citlivá místa toho dítěte nebo je fotky v plavkách, fotky poloobnažených dětí, ale i různé pozice, kdyby to tomu dítěti mohlo být zapáhlat nepříjemné. Třeba na nočníku, kde mají neštovice, kde mají různé ksichtíky.
2: Co se totiž na internetu jednou objeví, už nikdy nezmizí. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: Předseda sněmovny Tomio Okamura dnes odlétá na návštěvu Číny. Před cestou jednal s ministerstvem zahraničí a také s českými tajnými službami. Následně nevyloučil, že otevře také případ zadrženého Čecha. Hlavním cílem návštěvy je ale podle něj podpora obchodu, cestovního ruchu a obnovení přímého leteckého spojení mezi Českem a Čínou. Cestu přitom kritizuje část opozice, a to kvůli napjatým vztahům mezi Prahou a Pekingem. Podvodníci na Slovensku cílí na starosty obcí a primátory malých měst. Kontaktují je telefonicky a vydávají se například za zaměstnance Národní banky. Tvrdí, že bankovní účet obce napadli hackři.
5: Páchatelia vyvolávají časový tlak, strach a pocit naliehavosti, aby starosta vykonal prevod finančných prostriedkov na účty ovládané páchateľmi. Starostka Betliara im takto poslala 2,8 milióna korún. Na páchanie tejto podvodnej činnosti sa zneužívajú i falošné domény. Vyvolávajú dojem spojenia s ministerstvom vnútra. Rezort varuje, aby si zástupcovia samospráv overili informácie priamo vo svojej banke a udalosť oznámili bezodkladne polícii. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Barbora Krejčíková si dnes zahraje finále turnaje WTA v Aténách. O trofej se večer utká s domácí Marií Sakariovou. Její krajan Tsitsipas pro změnu vyhrál turnaj ve švýcarském Gstaadu, když ve finále porazil Belgičana Coligno na 2-1 na sety. A ve švédském Bastadu se dařilo Rusovi Rubljovovi. Získal tam titul po vítězství nad Italem Darderim po setech 6-4 a 6-3. Na severu Česka bude zítra hlavně oblačno a místy se objeví přehánky. Na jihu bude většinou polojasno a beze srážek. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě až na 25 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

I takhle hraje český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve den není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Přeji krásný večer. Andrej Babiš chce obnovit plán na vybudování vládní čtvrti v pražských Letňanech. O projektu podle premiéra rozhodnou hlavně jednání s pražským magistrátem o pozemcích. Babiš tvrdí, že ministerstva nemají sídlit v historických palácích, ale v moderním společném areálu. Nemocnice v Letňanech ale nakonec nebude. Vláda totiž počítá s novou metropolitní nemocnicí na Vinohradech. Pacienty ve fakultní nemocnici Ostrava pomáhá léčit kocour Teuš. Felinoterapii, neboli kontakt s kočkou, začali používat na klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství. Tato terapeutická metoda pomáhá zlepšit psychický i fyzický stav pacienta.
2: Na kliniku dochází se svým kocourem felinoterapeutka Elena Berčíková. Metoda je účinná hlavně u lidí, kterým se stýská nebo jsou smutní. Když ale mohou Teuše pohladit nebo obejmout, rozzáří se, začnou se hýbat a jeden pacient například po felinoterapii začal dokonce víc komunikovat. Paní Berčíková působí v nemocnici zároveň i jako zdravotní sestra na interně. Říká, že kontakt s kočkou má příznivý vliv na nervový systém i na regeneraci tkání. Jak ale dodává, každá kočka terapii dělat nemůže. Její Teuš musel absolvovat felinoterapeutické zkoušky, které díky své klidné a přátelské povaze úspěšně zvládl. Eva Panošová, Rádio Impuls, Ostrava.
1: Výrobci zmrzlin slaví. Jejich prodeje byly totiž v posledních dnech naprosto mimořádné. Důvodem je na některých místech až tropické počasí. Mluvčí rozvozové společnosti Volt Tomáš Kubík říká, že zmrzlina táhne hlavně o víkendu.
3: Během vlnveder stoupl zájem o toto ledové osvěžení rovnou na dvojnásobek a vůbec nejvíce objednávek jsme evidovali v neděli.
1: A Kubík přidal i zajímavost. Vůbec největší zmrzlinovou objednávku vytvořil zákazník v Praze. Kurýr mu přivezl 40 prémiových zmrzlin v kelímcích za téměř 9000 korun. Rusko o víkendu podniklo na Kyjev jeden z nejsilnějších raketových útoků od začátku války. Podle ukrajinských úřadů vypálilo přes 40 balistických raket. Útok si opět vyžádal mrtvé i zraněné. Hlavním cílem byla ukrajinská metropole, kde záchranáři zasahovali u poškozených obytných domů. Ukrajina zároveň oznámila, že při nočních úderech zasáhla dva ruské ropné tankery v Černém moři. Belgičan Evenepoel vyhrál 15. etapu Tour de France. Belgický cyklista porazil ve spurtu Tadeje Pogačára, který dál vede průběžné pořadí závodu. Druhý muž celkové klasifikace Jonas Vingegaard po pádu odstoupil kvůli zranění ramene. Pogačár má před závěrečným týdnem náskok 5 minut a výrazně se přiblížil 5. triumfu na Tour. No a na severu Česka bude v pondělí hlavně oblačno a místy se objeví přehánky. Na jihu bude většinou polojasno a beze srážek. Odpolední teploty, ty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě až na 25 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
4: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
1: Ital nezná ten zázrak, a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak, vepřok nedlo zélo.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Přeji krásný večer. Pohonné hmoty v Česku před koncem vládní regulace zdražují. Některé čerpací stanice zvýšily od pátku ceny benzínu až o korunu a nafty ještě výrazněji. Od zítřka pak budou provozovatelé po více než 3 měsících určovat ceny znovu bez státních stropů. Podle analytiků zdražování bude pokračovat, hlavně u nafty. K určování cenových stropů nafty a benzínu jsme přistoupili v dubnu, a to v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Na Pražském okruhu skončila plánovaná víkendová uzavírka. Silničáři během noci zbourali 2 nadjezdy mezi Slivencem a Řeporyjemi a provoz obnovili dnes dopoledne. Na jejich místě vzniknou nové mosty, které umožní budoucí rozšíření okruhu ze 4 na 6 jízdních pruhů. Stavba má být hotová do konce letošního roku. Na šumavském Srní se znovu otevřela lávka nad vlčím výběhem. Uzavřená byla v loni v srpnu po útěku několika vlků. Návštěvnické centrum zve k prohlídce každý den.
2: Dřevěná vyhlídková lávka sloužila veřejnosti 10 let a za tu dobu přes ní přešel 1 000 000 návštěvníků. Teď prošla rekonstrukcí nosních konstrukcí za více než 2,5 milionu korun. Při ní desítka vlků na tesaře z úctivé vzdálenosti dohlížela. Poslední část lávky bude opravena na jaře příštího roku. O prázdninách mohou lidé vlky pozorovat denně od 8:30 do 17 hodin. Od září bude provozní doba do 16 hodin. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Srní.
1: Karlovarský kraj řeší problém, připravuje se totiž na úbytek žáků. Celkové počty budou kvůli demografii klesat na základních školách, ale i ve školkách. Situaci může lokálně změnit třeba příchod silného investora, jako třeba v Chebu. Možná i proto je místostarostka západočeského města Ilona Medunová optimistická.
3: V základních školách máme počet tříd a žáků stabilní a v tuto chvíli žádnou reorganizaci nepřipravujeme. V mateřských školách musíme reagovat na novou povinnost minimálního počtu 180 dětí ve školském zařízení. Tam organizační změny nastanou, ale jejich podoba není ještě zvolena.
1: A další cestou, jak se vyhnout zavírání škol a školek, by mohlo být umožnění sdílení některých činností nebo širší spolupráce mezi menšími obcemi a městy. Spojené státy znovu zaútočily na Irán. Americká armáda zasáhla vojenské objekty, sklady raket a dronů i pobřežní obranu. Washington označil údery za odvetu za smrt 2 amerických vojáků v Jordánsku. Irán poté vyslal drony na americké základny v Kuvajtu a rakety na Jordánsko. Jordánská protivzdušná obrana většinu střel zneškodnila. Náš tenis slaví další velký úspěch. Barbora Krejčíková totiž uspěla v řeckých Aténách. Ve finále turnaje WTA si dvojnásobná grandslamová vítězka poradila s nebezpečnou domácí hráčkou Marií Sakkariovou po setech 7-6 a 6-3. Krejčíková se raduje už z 9. singlového titulu, prvního po více než 2 letech od jejího triumfu ve Wimbledonu v roce 2024. Na severu Česka bude v pondělí hlavně oblačno a místy se objeví přehánky. Na jihu bude většinou polojasno a beze srážek. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě až na 25 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
4: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

nežli zámek a spousta krásy a že jen dokud mám jsou v úžasu časy a tak trápení mi vyřeší. Kdyby samotnou krásnou výlu z hormy sem přivál, fé, já

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem dýmí, kopy ty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: 3. V Česku přestává platit státní regulace cen pohonných hmot. Benzín i nafta se po více než 3 měsících budou znovu prodávat za ceny, které určí trh. Vláda cenové stropy zavedla v dubnu, a to kvůli růstu cen ropy po eskalaci konfliktu na Blízkém východě. Analytici teď očekávají, že pohonné hmoty v příštích dnech zdraží, a to hlavně nafta. Impuls bude situaci bedlivě sledovat. Děti na prázdninách bychom měli pořádně hlídat. Číhají na ně totiž nebezpečí jak v opravdovém, tak v digitálním světě. Přehled bychom měli mít především o tom, jak naši nejmenší tráví volný čas.
1: V létě ho totiž mají naši potomci víc než dost a s odhalením případných problémů nám nepomůžou učitelé nebo asistenti ve školách. Národní koordinátorka prevence násilí ve společnosti Kateřina Bilohlávková řekla, že největší nebezpečí hrozí dospívajícím.
2: Protože rodiče mnohdy myslí, že děti vlastně už nic nepotřebují, ale je potřeba, aby jsme eliminovali riziko, že bude sedět celý den a celou noc u počítače, scházet se v nákupních centrech.
1: Predátoři často číhají na různých digitálních platformách, třeba u počítačových her. Odborníci radí si s dětmi zkusit hru zkrátka zahrát. Děti můžou ohrozit i jejich samotní rodiče, na což upozorňuje expertka na prevenci kyberkriminality Tereza Faladová.
3: Nezveřejňovat jakákoliv citlivá místa toho dítěte, nebo je fotky v plavkách, fotky poloobnažených dětí, ale i různé pozice, kdyby to tomu dítěti mohlo být zapáhlat nepříjemné. Třeba na nočníku, kde mají neštovice, kde mají různé ksichtíky.
1: Co se totiž na internetu jednou objeví, už nikdy nezmizí. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
0: Počet dobíjení elektromobilů v Česku dál rychle roste. Provozovatelé hlásí za první pololetí nárůst spotřeby elektřiny i počtu dobíjení o 10%. V Česku je už kolem 3700 veřejných dobíjecích stanic a přes 73 tisíc čistě elektrických osobních aut. Přesto Česko v rozvoji elektromobility stále zaostává, a to za západní a severní Evropou. Každý 6. mladý Slovák končí školu bez výučního listu a maturity. Jedná se o alarmující číslo. Problém se týká zejména dětí z chudých rodin. Není ale jenom sociální, ale také ekonomický.
4: Najviac mladých ľudí vypadne zo vzdelávacieho systému už po základnej škole. Problém sa netýka iba detí z marginalizovaných komunít. Predčasné ukončenie školy má výrazné následky na uplatnenie mladých ľudí. Len 38% z nich má v produktívnom veku zamestnanie. Ostatní sú nezamestnaní alebo pracujú v rámci šedej ekonomiky. Ak by sa podarilo len polovicu z nich zamestnať, štát by získal do rozpočtu 300 miliónov korún. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
0: Na severu Česka bude v pondělí hlavně oblačno a místy se objeví přehánky. Na jihu bude většinou polojasno a beze srážek. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě až na 25 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
5: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

to schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč se před ně vůbec a proč pyžamo?

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů. Byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Tahle píseň je stará, velice stará. Složil jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával jí prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Nápoli a o tomhle městě se v ní také zpívá.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci. Vláda dnes projedná reakci na kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla. Ta se týká jeho původního nezařazení do české delegace na summit NATO v Ankaře. Na programu vlády je také novela důchodového pojištění a změny školského zákona. Kabinet se bude zabývat také novelami o civilním letectví, správních poplatcích nebo technických požadavcích na hračky. Projednat má i návrh změn zákona o státních svátcích. Ministři totiž mají projednat předlohu Senátu, která by do kalendáře přidala nový význam. Významný den, 28. srpen, a to jako Den orla. Od začátku roku u nás zbankrotovalo 3260 podnikatelů. Počet insolvenčních návrhů zůstává na podobné úrovni jako minulý rok. Vyplývá to z výzkumu společnosti KRIF. Analytička Věra Kameníčková přidává i další čísla.
1: Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů dosáhl během prvního pololetí roku 2026 obdobných hodnot jako loni. Počet insolvenčních návrhů dokonce meziročně mírně klesl.
0: Kameníčková doplnila, že oproti předchozím obdobím roste platební morálka podnikatelů. I zmíněné počty bankrotů a insolvencí by proto mohly mířit k optimističtějším hodnotám. Pacienty ve fakultní nemocnici Ostrava pomáhá léčit kocour, jmenuje se Teuš. Felinoterapii, neboli kontakt s kočkou, začali používat na klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství. Tato terapeutická metoda pomáhá zlepšit psychický i fyzický stav pacienta.
2: Na kliniku dochází se svým kocourem felinoterapeutka Elena Berčíková. Metoda je účinná hlavně u lidí, kterým se stýská nebo jsou smutní. Když ale mohou Teuše pohladit nebo obejmout, rozzáří se, začnou se hýbat a jeden pacient například po felinoterapii začal dokonce víc komunikovat. Paní Berčíková působí v nemocnici zároveň i jako zdravotní sestra na interně. Říká, že kontakt s kočkou má příznivý vliv na nervový systém i na regeneraci tkání. Jak ale dodává, každá kočka terapii dělat nemůže. Její Teuš musel absolvovat felinoterapeutické zkoušky, které díky své klidné a přátelské povaze úspěšně zvládl. Eva Panošová, Rádio Impuls, Ostrava.
0: Británie bude mít nového premiéra. Král Karel III. Dnes v 10 dopoledne jmenuje do čela vlády Andyho Burnhama, který nahradí Keira Starmera. Bývalý starosta Manchesteru se stal novým lídrem labouristické strany po mimořádném sjezdu. Burnham slibuje oživení britské ekonomiky, podporu bydlení i větší jednotu uvnitř levicových vládních labouristů. Náš tenis slaví další velký úspěch. Barbora Krejčíková totiž uspěla v řeckých Aténách. Ve finále turnaje WTA si dvojnásobná grandslamová vítězka poradila s nebezpečnou domácí hráčkou Marií Sakkariovou po setech 7-6 a 6-3. Krejčíková se raduje už z 9. singlového titulu, prvního po více než 2 letech od jejího triumfu ve Wimbledonu v roce 2024. Na severu Česka dnes čekejte hlavně oblačno a místy se objeví i přehánky. Na jihu bude většinou polojasno a beze srážek. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě až na 25 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls
1: hraje ve vašem televizoru.
2: Člověk jde cestou, aby potkával lidi. A když je potká, tak musí zas jít. A když je pozná, tak dělá, že nevidí, neboť kdyby se zastavil, tak nemohl vidět. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída, ohlédneš se za štěstím a vidíš jen jeho záda. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída, tak se to v životě jak vrabci na plotě hádá.

moje měla dolík v bradě a řasy téměř v ofině a měla ráda pecky v čokoládě.

než se zaštěstím a vidíš jen jeho záda. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně pod whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v jednu. V Česku přestává platit státní regulace cen pohonných hmot. Benzín i nafta se po více než 3 měsících budou znovu prodávat za ceny, které určí trh. Vláda cenové stropy zavedla v dubnu, a to kvůli růstu cen ropy po eskalaci konfliktu na Blízkém východě. Analytici teď očekávají, že pohonné hmoty v příštích dnech zdraží, a to hlavně nafta. Impuls bude situaci bedlivě sledovat. Děti na prázdninách bychom měli pořádně hlídat. Číhají na ně totiž nebezpečí jak v opravdovém, tak v digitálním světě. Přehled bychom měli mít především o tom, jak naši nejmenší tráví volný čas.
1: V létě ho totiž mají naši potomci víc než dost a s odhalením případných problémů nám nepomůžou učitelé nebo asistenti ve školách. Národní koordinátorka prevence násilí ve společnosti Kateřina Bělohlávková řekla, že největší nebezpečí hrozí dospívajícím.
2: Protože rodiče mnohdy myslí, že děti vlastně už nic nepotřebují, ale je potřeba, aby jsme eliminovali riziko, že bude sedět celý den a celou noc u počítače, scházet se v nákupních centrech.
1: Predátoři často číhají na různých digitálních platformách, třeba u počítačů. Počítačových her odborníci radí si s dětmi zkusit hru zkrátka zahrát. Děti můžou ohrozit i jejich samotní rodiče, na což upozorňuje expertka na prevenci kyberkriminality Tereza Faladová.
3: Nezveřejňovat jakákoliv citlivá místa toho dítěte nebo i fotky v plavkách, fotky poloobnažených dětí, ale i různé pozice, kdyby to tomu dítěti mohlo být za pár let nepříjemné. Třeba na nočníku, kde mají neštovice, kde mají různé ksichtíky.
1: Co se totiž na internetu jednou objeví, už nikdy nezmizí. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
0: Počet dobíjení elektromobilů v Česku dál rychle roste. Provozovatelé hlásí za první pololetí nárůst spotřeby elektřiny i počtu dobíjení o desítky procent. V Česku je už kolem 3700 veřejných dobíjecích stanic a přes 73 000 čistě elektrických osobních aut. Přesto Česko v rozvoji elektromobility stále zaostává, a to za západní a severní Evropou. Každý šestý mladý Slovák končí školu bez výučního listu a maturity. Jedná se o alarmující číslo. Problém se týká zejména dětí z chudých rodin. Není ale jenom sociální, ale také ekonomický.

0: mladých ľudí vypadne zo vzdelávacieho systému už po základnej škole. Problém sa netýka iba detí z marginalizovaných komunít. Predčasné ukončenie školy má výrazné následky na uplatnenie mladých ľudí. Len 38% z nich má v produktívnom veku zamestnanie. Ostatní sú nezamestnaní alebo pracujú v rámci šedej ekonomiky. Ak by sa podarilo len polovicu z nich zamestnať, štát by získal do rozpočtu 300 miliónov korún. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Fotbalovými mistry světa jsou Španělé. Dramatickém utkání porazili ve finále světového šampionátu Argentinu 1-0 po prodloužení. V normální hrací době skončil zápas 0-0. O vítěznou branku Španělska se postaral ve 106. minutě Ferran Torres. Zápasu přímo na stadionu MetLife v New Jersey přihlíželo přes 80 tisíc diváků. Na severu Česka bude v pondělí hlavně oblačno a místy se objeví přehánky. Na jihu bude většinou polojasno a beze srážek. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě až na 25 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Vláda dnes projedná reakci na kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla. Ta se týká jeho původního nezařazení do české delegace na summit NATO v Ankaře. Na programu vlády je také novela důchodového pojištění a změny školského zákona. Kabinet se bude zabývat také novelami o civilním letectví, správních poplatcích nebo technických požadavcích na hračky. Projednat má i návrh změn zákona o státních svátcích. Ministři totiž mají projednat předlohu Senátu, která by do kalendáře přidala nový významný den, 28. srpen, a to jako Den orla. Od začátku roku u nás zbankrotovalo 3260 podnikatelů. Počet insolvenčních návrhů zůstává na podobné úrovni jako minulý rok. Vyplývá to z výzkumu společnosti KRIF. Analytička Věra Kameníčková přidává i další čísla.
1: Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů dosáhl během prvního pololetí roku 2026 obdobných hodnot jako loni. Počet insolvenčních návrhů dokonce meziročně mírně klesl.
0: Kameníčková doplnila, že oproti předchozím obdobím roste platební morálka podnikatelů. I zmíněné počty bankrotů a insolvencí by proto mohly mířit k optimističtějším hodnotám. Pacienty ve fakultní nemocnici Ostrava pomáhá léčit kocour, jmenuje se Teuš. Felinoterapii neboli kontakt s kočkou začaly používat na klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství. Tato terapeutická metoda pomáhá zlepšit psychiku.